zlepši si náladu. Hit Radio. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě po

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Nord Music.

0: děti do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Náplně hned.
3: Pamatujete si?
2: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
3: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
3: 12. září, Johan V. Třebívlice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
5: Tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě jedna.

poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České dráhy na závěr prázdnin posílí vlakové spoje o stovky míst. Vyšší kapacitu budou mít hlavně vlaky z Moravy do Prahy, ale také spoje z další částí Česka. Dopravce cestujícím doporučuje rezervovat si místa dopředu. Od 1. září se navíc do provozu vrátí některé školní spoje. Norsko chce pokračovat v hledání nových ložisek ropy a plynu v Arktidě. Plány prosazuje navzdory odporu Evropské unie, která upozorňuje na dopady těžby na životní prostředí. Norsko argumentuje především energetickou bezpečností Evropy. Bez nových vrtů by podle odhadů mohla norská produkce ropy a plynu během 25 let klesnout až na nulu. České kluby mají za sebou dramatické odvety evropských pohárů. Plzeň po úvodní porážce 0-3 porazila Červenou zvezdu 5-1 po prodloužení a postoupila do Evropské ligy. Jablonec vyřadil Glasgow Rangers po penaltovém rozstřelu a zahraje si konferenční ligu. Naopak Hradec Králové podlehl Panathinaikosu 1-2 po prodloužení a v pohárech končí. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Botanická zahrada Teplice od září zahajuje nový vzdělávací program pro mateřské školy s názvem Prozkoumej botanickou zahradu a vypátrej, kdo se ztratil. Interaktivní program propojuje poznávání přírody, pohybové aktivity i rozvoj komunikace. Nový program je určen především předškolním dětem. Při plnění úkolů se seznamují s rostlinami, poznávají život zvířat a učí se vnímat botanickou zahradu jako živý prostor. Nový program bude dostupný od září. Na severu Čech bude dnes oblačno až polojasno, odpoledne se ale zatáhne a večer čekejte i přehánky. Teploty 27 až 30 stupňů.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6 hodin 2 minuty začíná páteční snídaně. Ahoj Davide.
2: Ahoj.
1: Je ahoj Jasmin.
3: Je ahoj.
1: Ahoj. To je taky dost, že jsi přišla do práce.
2: Ona má nějaký částečný úvazek, prej.
1: Mě by zajímalo, jaký to je takhle si chodit do práce v pátek jenom.
3: Ty bláho, je to pecka, no, ale těšila jsem se moc.
1: Takže ono, jak se říká, že se zavádí vlastně ten zkrácený pracovní týden napříč Evropou, takže 4 dny v práci, 3 dny. Jasmin si to udělala jeden, no tak tě tady vítáme. No,
3: děkuju.
1: Jak bylo na dovče?
3: Pecka.
1: No, dobrý. Tak to jsme si
2: říkali něco jiného před chvílí.
1: No, dobrý. Tak David Guetta, Alphaville, hity, pojďme na to, hezké ráno. Hit Radio North Music.

zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.

0: 6 hodin 8 minut, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů, dámy a pánové, je to tady. Za 7 minut vrcholí zatmění měsíce. 93% měsíce má zmizet, zbytek zčervená jako cihla. A já jsem tady chodil po studiu tam a zpátky. A vlastně, když se podívám tady doleva, tak tady nic nevidím. Když to tady projdu na druhou stranu, na mě to fakt zajímá, no.
1: Opravdu tady chodí.
0: My tady máme totiž panoramatický takový jako okna, jo, a myslím si, že ten měsíc je přesně tam, kam my nevidíme. Takže my z toho nemáme nic, takže to je vrchol.
1: Teda. Ale kdo z toho něco máte, tak konečně za to dostanete, za to vstávání něco, že jo?
0: No, přesně tak, to je odměna, jo, takhle při pátečku. Nejvíc má být vidět na jihu Čech, takže vy, kdo jste z okolí jižních Čech, tak možná to vidíte a nás by to zajímalo, jako já to chci vidět, teda nevím jak vy, že byste nám to mohli poslat třeba jako fotku na WhatsApp, kdo to vidíte, jo. Kdo máte výhled. Mimochodem, říká se tomu rudá luna a já si myslím, že to není náhoda, jo?

že víte, jak jsou třeba menší čokolády v tom balení a tak dále, že no. Ta smrskflace dorazila už i na oběžnou dráhu, jo? Tak nám pošlete fotku, kdo to vidíte, a my vám posíláme další hity. Tohle je Pink Hůňu na Hit Rádiu, 6 hodin 9 minut, krásné ráno.

0: Ačko, tak všechno má.
1: Tohle je Poetika, tohle je Hit Radio, 6:45 a tohle je Vrchol. Právě teď vrcholí zatmění měsíce, který by měl být zakrytý z 93% a měl by být rudý. My jsme se o tom bavili před malou chvílí, ať teda zvednete hlavu, vy, kdo máte šanci a vidíte na něj, ať tam pošlete nějaký fotky a vy jste nám poslali, ale on jako normálně svítí bíle teda.
2: Prosím vás, to nám to posíláte, jako pošlete něco pořádného, to jsou takový šedý, bílý srpečky, no, normálně.
1: A my tady teda se snažíme ho najít, nevidíme ho, a já si říkám, jestli to není tím, Jasmin se totiž vrátila a my jsme tady s Davidem celý týden byli pod mě v tom studiu, jo. A Jasmin má ráda světlo a vypadá to tady jak v kulturáku, když poplese rozsvítěj, aby vyhodili ty poslední ožralce, jo. Takže možná proto nevidíme nic. No takže díky za to, co jste nám poslali, těch fotek přišlo opravdu spoustu, ale jako rudej teda.
2: Jako, že by byl rudej, to se říct nedá. Když se někdo máte, tak to pošlete.
1: Já teda od pozorování zatmění slunce trochu už vidím, jo, ale jako ještě bílou a červenou teda jako rozesu. Ale jste opravdu hodný, že jste nám to poslali, tak užívejte vy, kdo máte možnost si tenhle úkaz užít teďka na nebi, no a za chvíli si užijete i další parádní hity. A vy či Waiting for Love a přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
10: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
11: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
12: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 000 korun. Nyní i ve verzi kombi.
13: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
14: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.
15: Hele, nezaseko ses?
16: Ne.
17: Hit Radio. It makes me feel.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Omezení provozu dnes čeká na Českolipsku. Dávejte si velký pozor na trase z Nového Boru směrem na Zákupy. U obce Svojkov čeká částečná uzavírka, tak s tím počítejte.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Tohle je Daša, tohle je Austin, 6.28 a taky páteční Hit Radio s vámi Michal, Jasmina, David. Hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Nad Českem bylo dnes ráno možné sledovat částečné zatmění měsíce. Stín země zakryl až 93% jeho průměru a úkaz byl viditelný i pouhým okem. Maximum zatmění nastalo krátce před 6:45. Donald Trump nechal v USA přejmenovat Ontarijské jezero na Americké jezero. Nový název nařídil používat americkým federálním úřadům v době vyhrocené obchodní války s Kanadou. Kanada změnu odmítá a dál bude používat původní název. V Praze se včera objevila nejdražší známka světa. Jednocentová známka britská Guyana je známá v jediném exempláři a patří k největším filatelistickým raritám. V obecním domě je součástí výstavy známek v celkové hodnotě kolem miliardy korun.
0: Takže nejdražší známka světa a za jeden cent, nebo jak to teda je?
2: No to bývávalo. Teďka se prodala v roce 2014 za neuvěřitelných 192 milionů korun.
0: Známka, jo. No. A poslat to nemůžeš, nebo... No já nevím, si představ, že sbíráš známky, máš tam tuhle trofej, odejdeš třeba na služebku, jo, a tvoje žena hledá známku, aby poslala dopis kámo chce. A co to? Tady? A známku máš
3: To by byl pech, no.
2: Teďka to ještě pošleš Českou poštou, že jo, ani nepřijde.

0: dále jsou hodiny. A tohle je páteční hit rádio, to je paráda, což je pátek. Krásné ráno, s vámi Michal, Jasmina, David.
1: Jestli se o víkendu chystáte někam autem, tak radši nohu z plynu, protože na silnicích začínají velký policejní kontroly, lidi se vracejí z dovolených, startuje škola a podobně. A já jsem zvědavá, jestli se naši policisti inspirují kolegou z New Jersey, protože ten posunul tu práci v utajení na jako úplně jiný level a převlékl se za keř, z úkrytu chytal řidiče.
0: Takže on se převlek za nějakou tuji, jo? A tak vlastně, když o tom přemýšlím, tak vlastně s florou to máme spojený i my tady v Čechách, že jo? Protože v Americe se teda přivlíkají za tuji a tady zase hlídají rychlost švestky. Vlastně, jak vůbec vznikl název švestky? Víte to někdo tady?
1: Vůbec
0: víte to? Počkej, hele, já zkusím dát, počkej.
1: A co chlupatý?
0: Já zkusím dát švestky policie do Google. Ale píšou tady, že název vznikl v 50. a 60. letech 20. století, kdy příslušníci v té době tehdejšího sboru národní bezpečnosti dostali v roce 1953 švestkově modré stejnokroje.
1: Aha.
0: A od té doby to jsou švestky teda.
2: Jsme doma.
1: No a ty chlupáči.
0: To je chlupáči, tak ne, tak...
1: Chlupatý.
2: Tak, o tom se asi nestuším mluvit tak ráno. No.
0: A vlastně to je vždycky, to je v těch dopravních servisech, na dopravních infolinkách v rádiu vždycky, kde stojí švestky, jo. Ahoj, tady kamionák Kamel, na příjezdu do Český Třebový, to tam grillujou, tak nohu z plynu, jsou tam švestky.
3: Pak na trojnožku.
0: Přesně, grillovando, tady ve Vysokém Mýtě. Katy Perry, Hot and Cold, za chvíli další hity, tak ať to teda nezazníme, jo, tak konec prázdnin, policejní akce, samozřejmě měření rychlosti, všude taky školáci a tak dále, tak nohu z plynu, jo.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland@extra.cz. Kaufland.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Yes!
11: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
13: tak Mironet. Klikni dvakrát. Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
15: 10 za měsíc?
13: Spíš 12.
16: 12? Vážně, Zuzko?
13: 7378.
16: Za toho velkýho Enyaqa?
13: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
16: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
13: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
17: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
18: Škola volá, ale my to nezvedáme.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Opatrně v Liberci, nově je částečně neprůjezdná okružní ulice. No a velký pozor si dávejte taky v Teplicích, kde se opravuje vozovka v Buzulucké ulici.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: pátek, 6 hodin 50 minut, Hit Radio v uších, dobré ráno.
1: Kdo si zakládá to na nějakých tradicích a nemáte rádi žádný odlišnosti, tak si teďka držte klobouky. Kdo nesedíte, tak se asi radši posaďte. Transgender pár se dočkal dítěte. Muž, který se narodil jako žena, porodil dítě ženě, která se narodila jako muž. Takže znovu, původní žena, která je teďka muž, porodila dítě původnímu muži, který je teďka v současnosti ženou.
2: To je slušný galimatián.
3: Jedna velká otázka visí ve vzduchu, co se narodilo?
1: No, to se rozhodnete prvé,
2: to si
1: že?
2: Pak vybereš, to je moderní dnešní době, jo? Ale takže, počkej, takže dítě odnosil a porodil muž, rozumíme tomu správně, který se narodil jako žena.
1: Ano.
2: A s partnerkou, která byla původně mužem.
1: Je to tak.
2: Já úplně si představte ten moment, když pak táta řekne, hele, když jsem tě rodil, tak mě u toho držela máma za ruku. Hlavně, že se mají rádi, no.
1: Jako bude to jednou celkem zajímavý rodinný příběh na vyprávění, si myslím.
2: Určitě, no. Ale bude sranda, až se dítě zeptá, jak vlastně přišlo na svět. No. Ale nechte to být. Los Frequency na Hit Radio v 6.50 na hezké ráno. I wanna dance by water

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Skočte si pro Madeta jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 9,90 pouze v pátek a Monte 4x55 gramů za 21,90.
1: Byla, to dobré začíná u nás.
3: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Dětí v českých mateřských školách třetím rokem ubývá. Poprvé od roku 2013 jejich počet klesl pod 350 tisíc. Za poslední tři roky ubylo ve školách více než 21 tisíc dětí. Podle statistiků zatím stojí především klesající porodnost a úbytek má pokračovat i v dalších letech. Hackři ukradli osobní údaje až 9 milionů k zákazníků tří velkých anglických letišť. Útok zasáhl letiště v Manchesteru, East Midlands a londýnský Stansted. Zloději získali hlavně e-mailové adresy a další kontaktní údaje, k bankovním informacím se ale nedostali. Bezpečnost cestujících ani samotného leteckého provozu podle společnosti ohrožena nebyla. Česko dnes zasáhnou silné bouřky, meteorologové před nimi vydali výstrahu. Platí od 2 odpoledne až do sobotních 4 hodin ráno. Bouřky mohou doprovázet nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy a přívalový déšť. Podle meteorologů mohou být některé bouřky velmi intenzivní a objevit se mohou i supercely. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V areálu úložiště Richard u Litoměřic proběhne za několik dní havarijní cvičení. Proto můžete v okolí zaregistrovat průjezd záchranářských vozů a zvuk sirén. Půjde ale o připravený scénář. Cvičení se uskuteční ve středu 2. září. Jeho tématem bude zahoření vysokozdvižné manipulační techniky při ukládání obalových souborů s radioaktivním odpadem. Do akce vyrazí báňští záchranáři z Libušína a hasiči z Litoměřic a Lovosic. Na Ústecku bude dnes oblačno až polojasno, odpoledne se ale zatáhne a večer bude i nějaká ta přeháňka, teploty 27 až 30 stupňů.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Ahoj, hezký ráno.
9: Krásný pátek.
10: Snídaně šampionů.
8: Ano, vy, kdo jste si nás pustili k tělu, až teď jsme tady kompletní. Jasmin se vrátila zpátky po dovolený do práce. Ahoj, Jasmin.
9: Ahoj.
6: To je dobrý, jak říká Jasmin. Ty, mě vůbec nepřijde pátek. Já říkám, že 4x4 dny v týdnu nebyla v práci.
8: Si na jeden den skočí do práce, to je dobrý. No, to bychom brali všichni. A co byste mohli brát vy teďka? Další muzika. Za 100 let tím začíná další hodina. Tak hezký ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Ojete auto, situace. Otevřete kaslík u spolujezdce a tam najdete dopis. A není to žádná servisní knížka, ale vzkaz, jo. Jmenuje se Bublinka, je to rozmazlený Ital a papá jen 100-oktanový benzin. Tohle je příběh, který se stal na Slovensku. To v jednom slovenském servisu našli v ojetém autě z výkupu obálku nadepsanou pro budoucího majitele, jo. Doslova tam bylo, já to teda přečtu česky. Gratuluju, právě si dostal to nejlepší auto na světě. Jmenuje se Bublinka a je to rozmazlený Talián. Prosím, dodržuj tyto pravidla. Nikdy nepapala jiný benzín než Slovnaft Evo 100 Plus a Chevy Power Racing 100. Prosím měnit olej každých 10 000 km nebo jednou za rok. Je na to zvyklá a podotýkám, je to Talián. Je dost háklivá na to, co se jim leje do motoru, tak prosím, nikdy jí nedej nic jiného, než to, co tam má být. Když to dodržíš, nikdy tě nikde nenechá. Je spolehlivá, krásná a bylo to moje první auto. Tak doufám, že se k ní budete chovat jako k přítelovi a ne jako k věci. Děkujem a přeju vám spoustu šťastných kilometrů.
1: To je hezký, ale...
0: To je krásný.
2: No, při současných cenách tady z těch benzínů všech.
0: No, jasně, no. Bublinka papá, no. A mě by zajímalo, to je hezký, možná se vám to taky našlo, možná se taky něco takového někde našli, když jste koupili auto, ale spíš by mě zajímalo, kdybyste měli prodat vaše auto, nebo to, co jste prodali, to, co jste střelili tady do nejmenovaného bazaru, abyste za to dostali nějaký peníze, ať si už je další majitel, co by tam bylo, úplně to vidím, jo, hele. Tahle vrána žere litr voleje na 100, když se to ohřeje, debl by zařadit pětka, je to spravený jen tak na oko, aby to dojelo. Volej, tak ten teče všude, jsem rád, že jsem se toho vraku za ty prachy zbavil, upřímnou soustrast.
3: Kontrolku motoru ignoruj, ta svítí už 3 roky. Přesně,
0: ne, to zamažeš fixou černou na tý palubce, aby to nebylo vidět. No tak co byste napsali vy? Vy jste prodávali někde auto vy dva tady?
3: Ne, ale když zazpomínám na to první autíčko, tak by to přesně bylo tohleto asi s tou kontrolkou a že dvojka jde jenom přes sílu. Ať jsem ani hodný.
2: No jak když jsem se zbavoval mý Felicie, kterou jsem podědil po tátovi, tak ta byla v tak zobošeném stavu, že jsme ji dali za přepis, takže tam ani nebylo co psát.
0: Jo, prostě
2: odvezte to a...
0: Radši. No já přemýšlím, člověče, já jsem takový poctivák si jako myslím, no, že já když jsem se zbavoval auta, tak ono... Tak nějak fungovalo, jo. Takže ten vzkaz by byl docela v klidu. Tak pojďte nám, schválně nám dejte vědět, vy, může to být anonymně, jaký vzkaz byste napsali budoucímu majiteli vašeho auta, ať už současného, anebo toho, co jste prostě prodali, udělali jste z něj prostě, hele, večerní auto, voňavku, jo? Co by tam v tom vzkazu stálo? 100%, 101% upřímnost, budeme za to rádi. Pojďte nám to napsat SMS-kou na 777-937-777, nebo nám tu můžete hrát jako hlasovku. Přes WhatsApp, za to budeme moc rádi. Teď muzika Dermot Kennedy, Kiss Me na Hit Radio 7.13, hezké ráno.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, 7 hodin, 20 minut, Michal Jasmin David, s vámi hezké ráno. Bavili jsme se tady o příběhu, v jednom slovenském autoservisu našli v ojetém autě z výkupu obálku nadepsanou pro budoucího majitele. Bylo tam něco ve stylu, toto auto se jmenuje Bublinka, je to rozmazlený Ital a papá jen 100-oktanový benzín. No tak jsme se ptali vás, co byste napsali, jaký vzkaz budoucímu majiteli vašeho auta, ať už to, který teďka máte, nebo to, co jste, to, co se vám podařilo střelit a mnuli jste si nad tím ruce, že je konečně prý z baráku.
1: Lukáš tady poslal zprávu, ne, kterou vlastně on někomu napsal, ale měl jí tam on. Měl jsem v autě z bazaru na poslední stránce v servisce napsáno, to jsi pomohl, a smajlík.
0: Geniální. Taky píše Standa zdravím do rádia, tak musím říct, že já bych napsal pravdu, jelikož se mi to při prodeji osvědčilo, ale že vypadalo jako nové. I když mělo vady, udělalo taky své. O auta se starám líp než třeba o pracovnu. Mějte fajn ráno, děkujeme.
1: Další zpráva, ahoj noví majiteli, nákupem tohoto auta se ti dostal do ruky rodiny miláček, který byl vždy opečovávaný a dostal vždy servis a jen to nejlepší. 100-oktanové palivo, chovej se k němu taky tak a bude ti vždy dobře sloužit.
0: 100-oktanový palivo, to leze do peněz, no. Leze to do peněz. Taky Petr, ahoj, kdybych prodával svoje auto, i když vím, že se to nestane, protože to byl můj vysněný vůz, který vlastním už 18 let, je to stará Honda, která má 34 roku, tak tam by byl skoro stejný vzkaz jako u Bublinky.
1: 34 roku, to je hustý, no.
0: Taky tady máme hlasovku od Ládi.
2: Zdravíčko, šampioni, tak za mě by to bylo asi tohle. Byl jsem hloupý, když jsem to koupil, jsem chytrý, že to prodávám a v jaký pozici seš ty, se dozvíš po pár kilometrech. Ahoj, hezký ráno.
0: To je geniální.
1: To by mě pobavilo.
0: Ale stejně je to hrozný, že vlastně, když se nad tím zamyslíme, že v 99% případů, když prodáváme auto, tak je to proto, že už ti došly nervy s dotováním tý starý vrány, co? Tak vy, kdo se chystáte na prodej auta, tak udělejte z toho voňavku a vy, kdo se chystáte na nákup auta, tak ať dobře vyberete. A třeba před víkendem si uděláte radost, my vám uděláme radost další muzikou Imagine Dragons, taky Gigi D'Agostino a zvládneme i páteční dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezký ránko.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
5: Extreme Sale v online shop CZ.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
13: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centralu.
14: školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Michýna.
16: Náplně hned.
17: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
18: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
17: A co já?
18: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
19: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kelirestaurace.cz.

0: Yeah.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda vás teď může krátce zdržet na dálnici D7. Stala se na kilometru 58 na trase Praha-Chomutov. Srazili se tam dva osobáky. Teď už by na místě měla být i policie.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Rádio.

0: Je přesně 7:30. Právě teď vy posloucháte páteční Hit Radio. Tohle je snídaní šampionu. Za chvíli rychlá pětka, o co hrajete, tak to řekneme. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Školákům začíná v úterý nový školní rok, potrvá do konce června a děti během něj čeká celkem 6 prázdnin. První volno přijde už na konci října, kdy budou podzimní prázdniny ve čtvrtek a v pátek. Po Beskydech se podle místních pozorování potuluje medvěd, šelmu měli lidé spatřit v oblasti Krásné a okolní obce proto vyzývají k opatrnosti. Odborníci ale upozorňují, že výskyt medvěda zatím není potvrzený a není důvod k panice. Non-stop prodejny bez obsluhy jsou v Česku stále populárnější. Coop jich provozuje už téměř 130 a každý měsíc přidává další 3 až 4. Velký úspěch mají hlavně v turistických oblastech, kde lidé oceňují možnost nakoupit kdykoliv.
2: Já jsem teda,
1: na začátku týdne jsme se tady bavili o tom, že budou v Německu autonomní taxíky. Ty jsi potom přišel se zprávou
0: autonomní traktory.
1: Autonomní traktory a teďka už i autonomní obchody.
0: Autonomní obchody. Co bude příště autonomního?
1: Spíš co bude kdo dělat? Jako to přestaneme všichni pracovat najednou, nebo? Asi jo, no.
0: Asi jo. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, kde můžete vyhrát voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových krmiv Marp. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.
1: A přestaňte krmit.
0: Marpujte.

0: Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, 7.35, hezké ráno z Hit Rádia. Je tady rychlá pětka, dnes naposledy můžete vyhrát voucher v hodnotě 4000 korun na špičková krmiva Marp. Rychlá
1: pětka. Jde o českou značku prémiových krmiv pro psy, taky pro kočky, mají vysoký podíl masa, pečlivě vybírají všechny suroviny a podporuje to krmivo trávení a zdravou srst, takže kdo si to vyhraje?
0: Možná Jirka z Milevska. Jiří, hezké ráno.
2: Hezké ráno i vám.
1: Ahoj.
0: Hezké ránko. Ty jsi nám napsal, Nero chce soutěžit, jinak vás navštíví osobně. Jak moc velký zvíře, jak moc velký pes to je, co?
2: Hele, no, 60 kilo, Rottweiler.
0: Rottweiler, no tak počkej, hele, tak asi vyhráváš. Tak máš to bez otázek dneska. Ne, dobře, Jirko, pojďme na to, 5 otázek tě dělí od výhry voucheru v hodnotě 4000 korun.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik čtvrtletí má jeden rok?
2: 4.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Na které světové straně vychází slunce?
2: Východ.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Na které ruce nosí většina lidí snubní prsten v Česku?
2: Na levej.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jakou barvu má prostřední světlo na semaforu?
2: Oranžovou.
0: Ano. Hele, a poslední otázka a bude to Nera, jo?
1: Jak se jmenuje mládě psa?
2: Prosím, to jsem rozuměl.
1: Jak se jmenuje mládě psa?
2: Jo. Štěně.
3: Štěně.
0: Štěně.
1: Je to tak.
0: Jirko, vyhrál jsi pro tvého 60-kilového Rottweilera Nera voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových českých krmiv Marp. Je to tvoje.
2: Paráda, moc děkuji.
1: Moc gratulujeme.
0: Tak pošlete pak fotku s Neroušem, jsme zvědaví, jak mu to chutná. Tak Jirko, dobře, krásný pátek, gratulujeme, krásný víkend přejeme a ozvi se zase někdy. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, mějte se,
1: ahoj. Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Last Good Night. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 7.40 na Hit Radio. Vy nám děláte radost. Tam přišla krásná zpráva od Katky. Dobré ráno, píšu mimo téma, ale jenom vám chci říct, že vy všichni ve snídaní šampionu máte tak sympatický hlasy a jde z vás takovej vibe, že jste se pro rádio snad narodili. Káťo, děkujeme, za to můžou ty kafata asi po ránu. To bude těma kávama, ale moc děkujeme.
1: Moc děkujeme, jste dneska obecně jako nějaký hodný. Nicméně, kdo máte datovku, tak gratuluju. Stát vám právě vymyslel program na víkend, protože datové schránky mění adresu na datovka.gov.cz a my se kvůli změně budeme muset znovu přihlásit, že?
0: No, tady ty zprávy, vy kdo máte datovku, nebo kdo máte dokonce dvě datovky, tak víte, že za poslední, já nevím, měsíc, dva, pravidelně přišla nějaká zpráva a já vždycky totálně infarkt, říkám, ježiš, a to bude pokuta a tohle, a teďka čekám z Rakouska, že přijde pokutička, trošku jsme se tam nechali unést a nadále nic, to je jedno, jo. A vždycky, datovka mění adresu a už vlastně mě to dostalo z toho stresu, že když něco přijde, tak to je v pohodě, jo. A takže se budeme muset znova přihlásit, jo, pravděpodobně teda. Tak to bude zajímavý, protože já teda si matně vzpomínám na anabázi s prvním přihlášením do datovky. A to byla teda zábava na pár dní, no.
1: Já už jsem párkrát byla jako na úřadě změnit si to heslo, protože opravdu nevím. Doteďka jsem ho měla tam uložený, takže v pohodě, ale schválně jsem si sem teďka najela. A není to tam, musím se znovu přihlásit, opravdu. Aha. Tak to je v háji, přátelé.
2: Já už jsem byla poště třikrát, takže mě čeká asi další cesta.
0: Hezký. No tak to vy, kdo máte s heslama problém, třeba jako moje mamka, ta zapomíná pravidelně hesla, ona má, já nevím, Instagram, Facebook, a ona vždycky zapomene heslo a vytvoří si nový profil, jo. Takže Janak je na Instagramu třeba tak tisíckrát už. A já vždycky říkám, proč to nenapíšeš? No a nevím, no, takže prostě stejný profily, jo. Takže to bude opravdu zábavička, a jestli to teda budeme takhle dělat znova, tak si asi popřejme hodně štěstí, no. Za víkend bychom to mohli zvládnout, ne?
1: No, no.
0: datovka.gov.cz, nová adresa.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Louští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
5: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
6: www.cirkushumberto.com.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: Když život prudce zastaví...
10: Zase jsem jí našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
12: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom-most.cz.
13: Soutěž vytěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Mami, já mám řidičák.
16: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
17: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
18: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
19: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
20: Poslední táborák léta? To jo, ale s basama. Od pátečních 15 hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dálnice D10 teď hlásí omezení na kilometru 30 ve směru od Turnova do Prahy. Je tam odstavené osobní auto. Lehce se vybočuje, s opatrností tam ale projedete bez zdržení.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou Jeleni, celá smečka.
1: Ve starém křesle svět zůstal jako dřív.
0: Na Hitrádiu v 7.53, hezké ráno. Lenost lidstva dosáhla novýho vrcholu. V Číně vyrobili pojízdný záchod na dálkový ovládání. Normálně si ho můžete přivolat k televizi do obýváku. Hádejte, kolik stojí taková věc, za kolik si to můžete koupit.
2: Tak doufám, že raketu, jako, protože to je šílený.
0: Tak kolik?
3: 50 tisíc korun.
0: Dobře, co Jasmin?
4: 100 tisíc korun.
0: Skoro, 90 tisíc. 90 tisíc a tahle věc za váma přijede jako robotický vysavač. A je tady napsaný, že to je vynález pro majitele velkých domů, který jsou líní jít přes celý barák na toaletu.
2: Já nevím, jestli si pamatujete ten film nebo animák Volí s těma robotama, tak pak tam jsou ty lidi ve vesmíru a jsou tak tlustý, protože nic nedělají, no, jsou tam jenom na těch vozících. Vidíme to i v Americe už a já se děsím, že tam jednou fakt budem, když si nedojdem ani na záchod.
0: Tak to je ono, no.
3: Já teda z toho mám úplně jinou emoci. Jak si to přečíš, jak si říkám, co to je za blbost, ale pak si říkám, to vlastně zase tak blbý není.
0: Víc, ale přijde na to volant a můžeš na tom jezdit do práce normálně. Kdyby se to mohlo jmenovat, třeba Maser a ty. Ale představte si v tu chvíli, kdy vám jako záchod v půlce akce nahlásí třeba slabou baterku a řekne: slabá baterie, návrat do dokovací stanice.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spějte lépe, žijte lépe.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny zemního plynu v Evropě by během zimy mohly výrazně vzrůst. Podle analytiků mohou kvůli nízkým zásobám překročit 100 eur za megawatt hodinu. Evropské zásobníky jsou nyní naplněné z necelých 64%, loni to bylo 76%. Situaci komplikují hlavně omezené dodávky skapalněného plynu z Blízkého východu. Zloději ukradli ze španělského muzea téměř celý vzácný poklad z doby bronzové. Odnesli si 66 převážně zlatých předmětů v hodnotě nejméně 40 milionů korun. Celá profesionálně provedená krádež přitom trvala pouhé 4 minuty. Sbírka je považovaná za jeden z nejvýznamnějších prehistorických nálezů v Evropě. Moře u španělské Malagy se během jediného týdne ochladilo o téměř 13 stupňů. Teplota vody klesla z téměř 29 na necelých 16, což je srpnový rekord. Za prudkou změnou stojí vítr, který k pobřeží přivedl chladnější vodu z větší hloubky. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Botanická zahrada Teplice od září zahajuje nový vzdělávací program pro mateřské školy s názvem Prozkoumej botanickou zahradu a vypátrej, kdo se ztratil. Interaktivní program propojuje poznávání přírody, pohybové aktivity i rozvoj komunikace. Nový program je určen především předškolním dětem. Při plnění úkolů se seznamují s rostlinami, poznávají život zvířat a učí se vnímat botanickou zahradu jako živý prostor. Nový program bude dostupný od září. Na severu Čech bude dnes oblačno až polojasno, odpoledne se ale zatáhne a večer čekejte i přehánky. Teploty 27 až 30 stupňů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
11: jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Ahoj, hezký ránko.
13: Krásný páteční ráno.
14: Snídaně šampionů.
12: Jsme tady kompletně, tady s náma i David. Čau, Dave.
15: Ahoj, dobré ráno.
12: Za malou chvíli příběh, jak můžete o jednu piko vteřinu přijít o 4000 korun.
13: Co?
12: Vysvětlím za chvíli, teď muzika Alvaro Soler, La Cintura, tím začínáme. Hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: La Cintura, tohle Alvaro Soler a páteční Hit Radio. 6 minut po 8, hezké ránko. Mám tady příběh, jak jsem skoro přišel o 4000 korun během pikovteřiny. Já se pár dní zpátky ptám své dívky, jestli ještě potřebuje paměťovku, kterou jsem jí půjčoval, docela drahou paměťovku, a říká mi, mám na ní ještě fotky ze svatby, tak si je pak zálohuju a vrátím ti. Říkám, OK, tam to skončilo ten příběh, jo. Včera si vysávám auto, luxu auto, a vysavač zahlásil plnej pytel. Tak budu vysypat do popelnice a říkám si, hele, je tam dost věcí, tak to radši procedím přes ruku, jestli tam jsme nevysáli něco, co jako bylo doma, jo. A první věc, ty vole, co na mě vypadlo?
1: Paměťovka.
0: Paměťovka.
2: Ale ne.
0: Moje paměťovka, ta drahá paměťovka, jo. Já na to koukám a říkám, to ne, to není možný. Tak ji mám takhle v ruce, říkám, tak holka, jsem rád, že se zvrátila, beru do ruky telefon, jo. Mě to ani jako nenaštvalo, mi to přišlo spíš vlastně jako vtipný na jednu stranu. A píšu SMSku, ahoj, prosím tě, jak jsem po tobě chtěl tu paměťovku, jak tam máš ty fotky zálohovaný, jako, kde je, jestli mi ji vrátíš.
1: Dobře ty.
0: Jo, takhle jsem začal.
2: Takovýhle hry.
0: A pak něco odpověděla a já, tak prosím tě, ty fotky měla zálohovaný ve vysavači. Počkej, jako geniální, ale zase já podle mě, to byl nejrychlejší přenos dat na světě, nevím, kdo to vycuc, ale to bylo, hele, 512 giga za vteřinu, to udělalo. Největší, nejrychlejší přenos dat, jo. Takže, tak jako vlastně vtipná historka a říkám si, asi každému z nás se někdy stalo, že vysál něco, co nechtěl. Jako věc, myslím, Jasmin.
2: Tohle,
0: co ty, Davide, stalo se ti, že jsi omylem vyluxoval něco, takhle, pojďme si zakázat slovo vysát, jo, že jsi vyluxoval něco, co jsi jako nechtěl?
1: Kromě ponožek asi nic extra.
2: Mně mizejí hrozně gumičky a holky, asi znáte ten pocit, když máte poslední gumičku a fakt jako se o ní strachujete, protože víte, že je poslední, a pak ji vysajete. Co je?
0: Počkej, gumiček tam bylo asi 30,
2: no,
0: a ty letěly. Říkám, tak to je za tu paměťovku. Gumičky nejsou, ne.
2: Gumičky, fusky, já nevím co všechno, drobásky, jo, občas jsem tam nějaký cink, no, to je dobrý dal, no, prasátka pak,
0: no. No tak dejte nám vědět, co jste vyluxovali vy a o co jste třeba přišli, že jste jako to pak vyhodili a řekli jste si, a my jsme to asi vyluxovali tím vysavačem. WhatsApp 777937777, budeme rádi za hlasovku a budeme rádi i za klasickou zprávu. Teď hity David Guetta, Terry Swims, Tones and I na Hit Radio. We will-

0: čtvrt na devět, minuta na vrch, tohle je páteční Hit Radio, dáváte si snídaní šampionu a za to jsme moc rádi, krásné ráno. Bavil jsem se o tom, že jsem nedávno hledal paměťovku, kterou si půjčila má dívka, říkala, že mi ji vrátí a já jsem ji včera našel sám ve vysavači, když jsem vysypával pytlik, takže paměťovka zachráněna. Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavače, těch zpráv teda, já nevím, tak pojďme na to.
1: Nějaký jsme vybrali, Tom píše, jako malej jsem vysál řetízek i s náušnicema a nikomu jsem to neřekl, předloni prstýnek a dodnes je to promlčený.
0: To je ještě z těch jako milejších zpráv, jo. Máme tady hlasovku taky od Ivy.
2: Vysála jsem Lego, ale to není omyl, to je pomsta.
0: Chápu. Pojďme dál, taky tady je další zpráva od Marcely a už to začíná. Ahoj, dcera měla v pokoji puštěnýho křečka a vysávala. Asi nemusím psát, co se stalo. Křeček přežil, ale byl celý špinavý od prachu ve vysavači. Marcela.
1: To je strašný.
0: Tak jsme u zvířátek, no? Tak co tam máme dále, Smin?
1: Pavlína, Liberecko.
0: Tak happy three friends, no?
1: Tak to ne. Ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším bydýlku.
0: Asi chápu proč. A ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a najednou slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka.
1: Tak kde jsou ty ochránci zvířat, pane bože?
0: Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, zvonek nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšímala si nás. S tím, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka. Projedeš normálně...

0: možná činasky. Možná. 8.22, ne možná, ale zcela určitě. Za malou chvíli další parádní hity Lučenzo, Don Omar, Danza Kuduro na vaše páteční ráno, ať je o kousek lepší. No a vy, kdo nás sledíte na cestách, za volantem, v autě, v autobuse, v kamionu, tak poradíme, kde to stojí, přidáme aktuální dopravu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
6: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
7: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
8: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
7: Tak to bude drahota.
8: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
7: Za auto roku. Jako fakt?
8: Fakt. 6655. Jen v Auto Nord.
9: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
10: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Track a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
11: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
12: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
13: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor si teď dávejte v Jablonci nad Nisou. Nehoda se stala v Podhorské ulici, kde se srazily dva osobáky. A pozor taky u Pěnčína, kde taky hlásíte komplikaci v dopravě.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio North Music.

0: Lučence do Nomar, Dance jako Duro, je přesně půl deváté, posloucháte Hit Radio, dámy a pánové, tohle bude naprosto zlomový, přelomový, výjimečný okamžik, protože před námi je Davidův ranní update a bude to poslední ranní update. Kde je David Svobodný? Protože v pondělí už bude mít prstýnek. David se nám zítra vdává.
1: Je to tak.
0: Nebo žení, ne spíš. A nebo sám něco neřek. Hele, takhle dejme jenom, ještě než dáme ten update, jo, tak ty svatební přípravy, asi to není takovej kec, že 99% těch věcí zařizuje žena, že jo, ta nevěsta, protože na to, že to máte prodatý ode dneška a všichni už tam makají, tak ty jsi ještě v rádiu, ještě musí z Prahy do Hradce, tak kdo jste z Hradce Králové, omluvte Davida, v sobotu bude tam rušno.
1: Je to tak.
0: Tak pojďme na update.
2: Ranní update.
3: Čas snídaně a večeře může podle nové studie ovlivnit délku života. Nejnižší riziko úmrtí měli lidé, kteří snídali mezi 7 a 8 ráno a poslední jídlo měli kolem 8 večer. Pozdější první jídlo bylo naopak spojené s vyšším rizikem. Ženy ve středním věku podle vztahové koučky před muži často skrývají své obavy. Při seznamování si například nenápadně ověřují, zda je muž připravený na nový vztah. Často také neřeknou, že se bojí srovnávání s mladšími ženami. Světoví výrobci alkoholu zažívají výrazný propad. Hodnota zhruba 50 velkých výrobců piva, vína a lihovin klesla od roku 2021 o 46%. Zajímavé ale je, že generace Z pije častěji než před 3 lety. Lidé napříč generacemi však pijí méně často a v menším množství.
0: Já si myslím, že vy v Hradci Králové teďka o víkendu tuhle statistiku pozvihnete. Jinak mě tak napadlo, až ty budeš teda jako ženáč, jo, tak jak budou vypadat ten ranní update a zprávy v pondělí, jo? S tím prstínkem. Ženy ve středním věku. Dejme hezkou svatbu, já se tam zítra stavím.
1: Já se stavím.
0: A kdo chcete, můžete přijet taky. Adresa? Hele, užij si to, aby si užijte další hity. Taylor Swift, dneské ráno, zítra rádio.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: I took the long road across the ocean.

0: Tohle vám mohlo zlepšit ráno. Kygo za Cable, Nile Rodgers for Life. 8.38. Dáváte si páteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů. Hezký ránko.
1: Jestli máte pocit, že se málo hýbete a chtěli byste zhubnout, tak zapomeňte na švihadlo, běhání, brusle, já nevím co všechno. Máme pro vás mnohem jednodušší způsob, a to sice zbalit rodinu na dovolenou, protože experti spočítali, že balení na 2 týdny k moři znamená neuvěřitelných 12 404 kroků. Jenom to zbalení se.
0: Myslím, že i zbalení partnera se tomu vyrovná, protože než někoho zbalíš, tak se taky docela dost jako nachodíš. Jo? Ale tak dobře, takže balení kufru je jako, já nevím, vejšlap na nějakou horu třeba, jo. Ale tak to se týká spíš vás, jo, protože pro nás chlapi je to spíš taková lehká chůze po rovině, protože my toho, jak se ví, moc nebalíme.
1: No, jak se ví, jen to přiznejte přesně.
0: No, říkám, já se přiznávám, ale teďka si představ, jo. Představ si tu situaci, jak bys zareagovala Jasmin, kdyby jsme my dva spolu jeli na dovču, kdybychom byli pár, čistě teoreticky v nějakém paralelním vesmíru, jo, což se nestane. Kdybys to zabalila, ten kufr úplně precizně,
1: tak bych to zabalila,
0: skákala, že to nejde zavřít, úplně spocená a já bych přišel a řekl bych ti, miláčku, a dala bys mi tam ještě tu kosmetickou taštičku?
1: No tak, nazdar.
0: Když nemůžeš, tak přidej. Tohle jsou hity za chvíli, tohle vám přidáme ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, staví se i Lady Gaga, hezké páteční ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
3: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
4: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
3: A co já?
4: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky.cz. Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
19: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
18: Billa. To dobré začíná u nás.

0: Lady Gaga, abrakadabra, tohle je Hit Radio snídaní šampionů. Tak co nám vykouzlí to počasí dneska, co?
1: Možná jste viděli, četli, slyšeli, že dneska dorazí do Česka velký bouřky a vichřice. A já mám na vás zásadní otázku. Já znám několik lidí, nebo spoustu lidí, kteří při bouřce vytahují elektroniku ze zásuvky a já mezi ně teda nepatřím. Tak se chci zeptat, jak to máte vy?
0: Ty jo, tak myslím si, že někdo se takový najde, protože to dělávala babička, ještě když žila. Si pamatuju, že když se poprvé zablísklo nebo zahřmělo, tak ona vytahovala ze zdi úplně všechno a pak byla ještě pro jistotu venku vyhodit pojistky, jo. Ale možná si říkám teďka, vidím to zpětně, že za to mohl ten kulový blesk, co jim proletěl barákem elektrikou před jako XX lety, ještě než jsem byl na světě. Takže možná tam to jako vzniklo, jo, ale asi, já nevím, možná není na škodu to vytahovat ty věci.
1: Tak zas máte potom takový nenucený detox, no, všeobecně, jako se vším všudy.
0: No, jako aktivitu, že si to prostě vytáhneš, víš, kolik máš spotřebičů dneska doma, že jo. Tak opatrně dneska, co jsme koukali, tak ono snad to má být jenom v Česku, Morava a Slezsko by měla být v pohodě. Takže vy budete v vozovkách asi v suchu a v Česko prostě zmokne, no. Tak Pink, Natrus, Just Give Me a Reason, další hity pro vás na Hit Rádiu. Hezké ranko. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Tohle jsou hity Two Colors, Safri Duo a Chris de Serendi Cynical 857. A to je taky poslední song páteční snídaní šampionů. Šampioni, tak jsme to zvládli. Zvládli jste to s náma, hlavně vy, tak za to děkujeme.
1: Bylo to s váma úžasný, děkujeme moc.
0: Mimochodem, dneska v 15 hodin začíná letošní poslední summer party. Ty nejlepší taneční pecky budeme hrát až do nedělního večera, tak si to rozhodně dejte. No a dejte si taky další muziku, kterou pro vás chystáme po deváté.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Užijte si víkend, dávejte na sebe dneska pozor.
1: A slyšíme se v pondělí v 6, tak ahoj.
0: Pa, pa, pa, ahoj.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D7 mezi 64. a 65. kilometrem ve směru na Prahu. Jede tam pomalu jedoucí vozidlo údržby. A ještě v Žadci v ulici Husova probíhá práce na inženýrských sítích a je tam zúžená vozovka na jeden pruh. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Vláda chce zakotvit českou korunu a hotovost v ústavě. Předložit normu by vládní poslanci měli příští týden. Dostatečnou ústavní většinu ale kabinet nemá a připouští, že její hledání ve sněmovně bude obtížné. K přijetí eura se Česko navíc zavázalo vstupem do Unie. Usedat za volant v pokročilém věku může být stresující. Přes 200 autoškol v Česku proto spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory. Úkolem je připomenout jim aktuální pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace. Pokračuje předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.
10: Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit a to ten projekt by měl pomoci.
3: První lekce stojí 800 korun a druhou zájemci získají zdarma. Stačí se jen přihlásit přes web zpátkyzavolant.eu. Už po páté půjde do dražby zámek Milešov. Ústecký kraj, který je vlastníkem památky, za něj chce necelých 30 milionů korun. Jde o stejnou sumu, za kterou jí nabízel při předchozí dražbě letos v květnu. I přes tedy výrazně sníženou cenu o zámek nikdo neprojevil zájem. První nabídka prodeje proběhla v roce 2024. Tehdy se prodával za 99 milionů korun. Dražba je naplánována na říjen. No a tenistka Nikola Bartuňková zvládla na turnaji v Monterey takřka 3hodinový český souboj s Darjou Vidmanovou. Po výhře 6-4, 6-7, 6-3 postoupila po druhé v kariéře na okruh WTA Tour do semifinále. O premiérové finále se v generálce na US Open utká s Elise Mertensovou z Belgie. Na severu Čech dneska nic moc, bude polojasno až oblačno, během odpoledne se bude občas vyskytovat i bouřka, k večeru místy i silné bouřky, teploty 26 až 29, na horách to bude do 24 stupňů Celsia.
9: Jaký zvláštní počasí, jako bude teplo, ale zároveň bude hnusně.
3: Jo, bude hodně teplo a do toho sem tam nějaká ta buřina.
9: Říkali i Kroupy, že by měly být.
3: Možná.
9: To si neříkal, já to slyšel jinde.
3: Možná i František Kroupa.
9: Roberte, než to skončíš, potřebuji se zeptat, nemáš nějaký prachy navíc půjčit, prosím tě, potřeboval bych.
3: Jo?
9: 30 mega.
3: Na co? Na ten zámek?
9: Já bych chtěl ten zámek strašně.
3: Tak ho koupíme na půl.
9: Jo. To byl Robert, to je dobrý nápad. Pojďme začít teda, asi už by to bylo na čase. Jo, co?
3: Už začnu.
9: Už začnu. Hit Radio North Music. 9 hodin 2 minuty, krásný dopoledne všem, přeje Dan Rakacký, tak se slyšeli, budeme mít s Robertem na půl zámek Melešov. Pokud to teda vyjde se ženem 30 mega, ne, teď zcela vážně. Už za malou chvíli vás začnu ladit na to, že vás dneska čeká třetí, poslední summer party na Hit Radio North Music, tak abyste byli připraveni, no a dáme ty největší hity. Teď Justin Timberlake a hlavně je pátek.

0: Takhle parádně to umí Hauzír, Too Sweet. S vámi Hit Radio Nord Music 9.12. Krásný dopoledne přeje Dan a teď to přijde.
1: Hit Radio Summer Party.
0: Tak teď ještě ne, teda samozřejmě, to jsem trošku nafouknul, ale dneska to přijde. Dneska vohulíme léto na maximum, protože dneska vás čeká poslední třetí summer party. Tak když se podíváte z okna ven, tak počasí tomu neodpovídá, ale to nám nevadí. My si tu summer party a to sluníčko a to léto uděláme v éteru Hit Radio Nord Music. Start je v 15 hodin, v naše odpolední show padla a jede se až do neděle. Takže celý tři dny, jenom ty největší letní pecky za posledních 30 let. A protože to začínáš ve tři, tak vás chci nalákat. Kouknul jsem se do toho playlistu, co vás čeká, a teď vám udělám takový výcud z toho, na co se můžete v dnešní summer party, nejen v dnešní, ale v té zítřejší i popozítřejší těšit. Třeba za Shaggy. Logicky, všechny písničky o létě, že jo? Taky Michael Gray, jeho Víkend, ten nás čeká. Budeme vzpomínat i na Black Eyed Peas a Sergio Mendez Maškenáda. Jo, a to tam úplně vidím. Cuba Libre, moře, vlny, písek, slunce. Oh! Taky vám všem připomeneme, že léto je magický. The summer is magic. Taky tady bude vzkaz pro všechny manželé, co čekají na své přítelkyně nebo manželky doma, že přijdou holky až prostě ráno. Ano, aktuální Verona. A protože dneska je pátek, nesmí chybět ani pecka, vlastně hymna pro tohoto dne, Rhythm a Friday. Tohle byl fakt jenom zlomek toho, co vás čeká, protože za ty tři dny to zahrajeme strašně moc. Tak jen připomínám, dneska ve tři startuje třetí summer party u nás na Hit Radio Nord Music a pojede až do neděle. Tři dny těch největších letních hitů za posledních 30 let. U toho musíte být. Tady jsou Coldplay, Higher Power.

0: Takhle hraje poetika. Zkouším žít, tak to zkoušíme všichni, každý den, a žijeme a jde nám to. A pokud ještě k tomu hraje hit Radio Nord Music, tak to ještě lepší to žití. Krásný dopoledne přeje Dan a máme to za sebou a už je to pryč. Takhle mluvím o částečném zatmění měsíce, které proběhlo dneska ráno ve 6:45, to bylo to nejvíc maximum. Samozřejmě jsem o tom včera mluvil a samozřejmě jsem nevstal, jo, jako většina z vás. A naštěstí se našli tací, co vstávali ráno, a pokud jste neviděli zatmění měsíce, tak se můžete podívat, protože Planetárium a Hvězdárna Most dávali tu možnost všem těm, co ráno si přistali, podívat se na to, jak to vypadá, a pokud se podíváte na Facebooku, na jejich stránky, tak tam najdete krásné fotky. I přesto, že počasí moc nepřálo, něco vidět bylo, takže se nakonec ten ukaz konal a lidi byli nadšený a měli radost, že si přistali. Pokud jste neviděli, další možnost vidět zatmění měsíce, a to úplný, bude na Silvestra v roce 2028. To vydržíme, to už je za pár.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
13: 10 za měsíc?
12: Spíš 12.
13: 12? Vážně, Zuzko?
12: 7378.
13: Za toho velkýho Enyaqa?
12: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
13: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
12: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
14: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
15: Když život prudce zastaví.
16: Zase jsem ji našel v tramvaji.
17: A vy jste všichni rodina?
16: To nejsme.
15: Vždy je dobré mít se koho chytit.
16: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
15: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
18: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka. Dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort.group.cz.
19: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Tenhle song má velkou sílu. Zayana Sia, Dusk Till Dawn, s vámi Hit Radio Nord Music 9.35. Krásný dopoledne v pátek 28. srpna přeje Dan. Přátelé, nechci jako nějak strašit, ale je to poslední prázdninový pátek, zároveň poslední srpnový pátek. Za týden tady bude září, až si budeme tady takhle povídat. A mám tady teď jednu věc, kterou musím zveřejnit, protože pro nás moderátory je důležitá zpětná vazba. Takhle, pojďme si říct, my vás jako posluchače nevidíme, protože když jsme tady za mikrofonem, tak stejně mluvíme ve studiu a jenom si představujeme vás na té druhé straně, jak tam jste a posloucháte a dělá vám naše vysílání radost, anebo vás může i štvát. Obojí je možný. Samozřejmě ta zpětná vazba pro nás je strašně důležitá a buď to nám ji řeknete, když nás někde potkáte na nějaký akci nebo na ulici, anebo nám to prostě napíšete sem k nám do studia Hit Rádia Nord Music, protože máme ty linky, které to umožňují, třeba náš WhatsApp 37 39 958, a já tady mám teď jeden vzkaz, který dorazil. Týká se teda mě. Nechci, aby to vyznělo, že se tady chci jako chlubit nebo tak, ale prostě je to věc, která mě strašně dojala, neskutečně potěšila a no poslouchejte, napsala Milada. Dobrý den, moc vás všechny zdravím a přeji jen samé šťastné chvíle a veselé okamžiky při vaší práci. Dlouho se odvažuji napsat milému a neskutečně příjemnému Danovi. Je to člověk na svém místě a vždy při jeho hlase se v člověku vše uklidní, protože cokoliv řekne, všemu věříte. Je empatický a i jeho smích je upřímný a milý. Mám vás, Dané, ráda a přeji mnoho zdraví a pohodu v osobním životě. Děkuji za krásné písně i okamžiky při vašem vysílání. Milada. No, to je fakt krásný. A tohle je ten motor, který nás žene dál. A když si řeknete, ano, má to smysl, takhle se to má dělat. Pokud vás to těší, to je pro nás největší odměna. To jsou věci, které si za žádný prachy nekoupíte. Samozřejmě můžete napsat i vynadat nám. Všechno je možný. Ale tohleto, to jsou ty věci, kdy si řeknete, že opravdu ta práce má význam. Byť třeba jednoho člověka takhle potěšilo a má z toho radost. Milado, děkuji moc za ten krásný vzkaz. Samozřejmě se to týká celého Hit Rádia Nord Music, všech moderátorů. Děkuji, že jste, že nás posloucháte a věříme, že to vydržíte i dál. Díky moc.

Kdybyste náhodou nevěděli, tohle byl Ed Sheeran, ale myslím si, že většina z vás ho poznala. Jeho pecka Old Phone, s vámi Hitrádio Nord Music, díky, že i v pátek jste si na nás udělali čas a že jste s námi. A za obměnou za chviličku si dáme krásný pohlazení, hezkou romantiku, protože víme, že to máte rádi. Dorazí Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh. Když

0: Tahle dvojka tady bude už za chvilku, tak buďte s námi. Krásný dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavnípark.plon.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké Dočesné.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
8: Náplně hned.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, pouká na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
13: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
12: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
13: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
12: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
13: www.cirkushumberto.com.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Hit Radio North Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: tohle je song pro dnešní večer. Bar song. Až budete jen na drinku, tak můžete zpívat šebuzí. Hej, hej, hej, bar song na zdraví. Je tady 10. hodina, teď už tam je tady kouká
1: Robert. Prosím tě, můžeš to urychlit, já potřebuji na záchod.
0: Já myslel do baru. 10 hodin, je tu Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 mezi 42. a 48. kilometrem. Je to ve směru na Německo, probíhají tam práce na silnici. A na D7 mezi kilometry 76 a 77 ve směru na Chomutov. Tam je pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pozor na něj. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Už můžeš jí čůrat. Teď.
1: Rychle utíkám.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Extrémní vedra a sucha z letošního léta nejspíše negativně ovlivní i sklizeň vína. Vinobraní letos začíná o 2 týdny dříve než v předchozích letech. Hrozny totiž uzrály rychleji. Kvůli suchům jsou ale plody vinné révy výrazně menší. Výsledek letošní sklizně je tak nejistý. Krupka na Teplicku začala vybavovat školy a školky nouzovými tlačítky SOS, které v případě potřeby na místo okamžitě přivolejí hlídku městské policie. První nouzová tlačítka dostala mateřská škola Sluníčko a na podzim je dostanou i zbylá 4 školská zařízení, které spravuje. K dispozici jsou i mobilní tlačítka, která lze brát i na procházky. Ve věku 89 let zemřel po dlouhé nemoci norský král Harald V. Oznámil to tamní královský palác. Monarcha byl od minulého pondělí v péči lékařů a ve čtvrtek palác oznámil, že se jeho stav zhoršil. Harald V. byl nejstarším vládnoucím evropským panovníkem. No a fotbalisté Sparty a Plzně se při dnešním losování dozvědí 8 soupeřů, s kterými se utkají v evropské lize. Oba kluby budou v druhém losovacím koši. Jablonecký tým pak pozná 6 protivníků v konferenční lize. Na severu Čech bude dnes polojasno, místy oblačno, jakože teď v Ústí už máme pěkně zataženo. Během odpoledne se ale zatáhne ještě víc, občas zaprší. K večeru se vyskytnou místy bouřky, a to i silné, ale teploty vysoký 26 až 29 stupňů Celsia.
0: To byl Robert. Nám to počasí nevadí, protože v 15 hodin to rozzáří naše summer party.
1: Rozzáří.
0: A pojďme dál.
3: Hit Radio North News.
0: Dám se krásný dopoledne a pokud máte rádi pivo, asi ho přestanete pít. Proč? Za chvíličku řeknu ten důvod. A teď už Imagine Dragons.

Všem příjemný pátek z Hitrádia Nord Music, přáli Top Loader, Dancing in the Moonlight, taky Dan. A svět nejsou jenom dobré zprávy, občas sem tam je i nějaký mráček, nějaká bouřka. A v tuhle chvíli mám tu jednu nepříjemnou zprávu, pojďme si teď nalejt čistého piva. Je to tady zase, přátelé. Nepříjemná zpráva pro pivaře, protože největší český pivovar zdraží od 1. října čepované pivo ze sudu a tanků, část plechovek a některá lahová piva o 2,6%, tedy v průměru o 70 haléřů na půl litr, to znamená koruna 40 na litr, takže od října půjde pivo zase nahoru. Bývá zvykem, že pokud zdražíte největší pivovar, ostatní se pomalu přidají, takže na podzim nám zvednou cenu piva. Otázka je, kolik to bude pak stát v hospodách. Já zrovna shodou okolností včera byl v Jirkově na pivu s kamarády, dávali jsme si plzničku 52 korun krásných, jako už jsem si na to zvyknul. Je pravda, že to pivo stojí různě. Viděl jsem pivo za 65, za 80, záleží, kdo kupujete. Dokonce, když jsem byl v Belgii, tak tam, a to nebylo český pivo samozřejmě, ale tam čtvrtinka piva vycházela na 180 korun. Tak pořád si myslím, že těch 50-60 je dobrý tady, i když zase prachy v Belgii jsou trošku jiný než tady u nás. A taky si ještě pamatuju, a to je, už je hodně dávno, když jsem byl ještě malej, tak desítka stála 2,50. Když jsem chodil na 11 v Chomutově do Jitřenky, tak tam byl ústecký zlatopraven za 3,30, jo. Přátelé, měl jsem 20 a opil jsem se, že mi bylo z toho špatně. Z 20, protože jsem si dal 6 piv. Potom vím, že 12 stála 4,50, ale zase ty peníze byly a vyplaty úplně jiný, to se nedá srovnávat, ale je to hezká vzpomínka. Tak jenom, abyste věděli, že od podzimka bude pivo o něco dražší, okolik uvidíme, co na to hospodští. A otázka je, kam až to půjde. Mě by zajímalo, kolik vy byste byli ochotni dát nejvíc za pivo, kolik nejvíc by mohlo stát, abyste se ho koupili v hospodě. Klidně mi to napište na 37 39 958, jaký je váš strop ceny piva. Jo, kolik jste ochotní utratit? 37 39 958, za malou chvíli se na to podíváme a do té doby ještě samozřejmě ty největší hity Kid Laroi, Rose Bruno Mars, anebo teď David Guetta, Bebe Rexha a jeho modrá I'm Good.

0: Kid Laroi. S vámi Hit Radio Nerd Music. Krásný pátek. Ano, zní to krásně. Je tady pátek, s vámi Dan. A teď jedna aktuální informace pro všechny řidiče, kteří jedou po D8 směr Praha s Ústí, protože D8 je mezi 45. a 37. kilometrem kvůli požáru vozidla uzavřena, takže se chvilku počkáte. A teď pojďme ještě na to pivo, jak jsem se ptal, jestli vám vadí to zdražování nebo ne. Vy jste psali na 37, 39, 958. A Zuzka napsala, my teda jezdíme do Duchcova na pivečko točené, tanková 12, staropraven, za půl litr platíme 30 korun, na dnešní dobu nádherná cena a na té pěně by člověk mohl lyžovat. Souhlasím, 1,30 kaček je výborný, pak napsal ještě Radek z Ústí, podle mě, když to teda zdraží o ten 70, tak v hospodě to bude o 5 korun na půl litr, podle mě. No, nelíbí se mi to, ale pít pivo kvůli tomu nepřestanu. Radek z Ústí. Tak hele, takhle, vydrželi jsme to hodně, vydržíme je tohleto, prostě, jak se říká, kde se pivo pije, tam se dobře žije, ať to stojí, co to stojí. Jsme Hit Radio Nerd Music.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
9: To jakoby dojímá.
8: A hvězdná porota.
10: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
8: Superstar. Od 2. září na Nově.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
14: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
15: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
16: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
17: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
8: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Kateřina Marie Tichá, právě teď na Hitrádu Nord Music Byt 66. Bytě to je dobrý, ale pokud je víkend a hezký počasí, jakože bude příjemně, tak je dobrý z bytu vyrazit taky někam na akce, protože se toho koná hodně. Pojďme se podívat, kam byste mohli i vy o víkendu vyrazit. Tak mám pro vás nabídku na Mělník, protože tam už zítra budou Mělnické 90, už třetí pořadí. Já se toho taky budu účastnit. Čeká vás hudba z 90. Prostě závan těch 90. let. Dorazí Veronika Žilková, taky vás čeká příjezd Ivana Jonáka Revival. Bude DJ Uva, taky DJ Jean-Luc a jak jsem říkal, budu hrát i já. A bude to na náměstí, tak jestli máte rádi prostě retro 90. zítra Mělnické 90. Těšíme se na vás. Pokud máte rádi jídlo, zpěte se a máte rádi kuchyni z celého světa, tak pro vás je akce, která proběhne na zámku Klášter se na to hřív v Zámeckém parku, a to už od zítra až do soboty. Bude to do neděle, omlouvám se, 29 až 30 a je to Food Day Festival, kde vás čeká kuchyně celého světa, fanzóna, soutěže a taky cirkuso-akrobatická show, takže to bude akce pro celou rodinu, když vezmete děti, rozhodně neprohloupíte, Zámecký park, Klášter nad Ohří, Food Day Festival, i tam si to užijete, najíte se, pobavíte se a užijete si krásný den nebo krásný dva dny. Tak pokud se vydáte kamkoliv, zítra jdem Nord Music, všem přejeme skvělou zábavu.

0: Vzpomínáte rok 1996, Tři krasavci, No Mercy a tahle pecka Where Do You Go? Právě teď na Hitrádiu Not Music, všem krásný pátek a pojďme se podívat na náš Instagram hitradio_notmusic, kde celý týden probíhala bitva o nejoblíbenější školní předmět. Logicky, blíží se škola, školní rok, který bude příští týden, tak jak to dopadlo? No nakonec to dopadlo tak, jak jsem nečekal, vyhrál tělocvik. Podle vás je ten nejškolní předmět tělocvik. A přitom jsem si myslel, že dnešní děti se tělocviku bojejí. Když se na ně podívám, tak vypadá, že vůbec necvičí, ale i tak asi je to pořád ulivárna, pořád je to pohoda a ten kotrmelec asi zvládne každý. Takže nejškolní předmět podle vás je tělocvik, takhle jste rozhodli na našem Instagramu hitradio_notmusic. Díky, že jste nám to řekli.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Na Stínadla přijíždí Jablonec.
5: FK Teplice versus FK Jablonec.
4: V neděli 30. srpna od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzona pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hitradio Nord Music.
6: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
7: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
6: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
7: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
6: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
7: www.cirkushumberto.com.
8: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
9: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
8: A co já?
9: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a shop roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
13: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě jeden víkend patří

0: poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: legendární song od Eagles Hotel California, ale v porání Viktorie. Teď na Hitrádu Not Music, bude tady 11 hodin, už je tu Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na dálnici D8, řeší tam hasiči požár kamionu s fotovoltaikou. Je to zase zde na Litoměřice směr Praha a dálnice je tam uzavřena. Tvoří se tam dlouhé kolonie, policie odklání dopravu na exitu 45. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
5: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Na valné shromáždění OSN v New Yorku vedle prezidenta Petra Pavla v září pojede i vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka. Má se zúčastnit i tradiční transatlantické večeře, kterou hostí šéf americké diplomacie Marco Rubio. Pavel z New Yorku zamíří do Nebrasky, kde navštíví Národní gardu. Začátek nového školního roku je už za rohem. Kromě příprav dětí a školních pomůcek je to také příležitost zaměřit se na spolupráci mezi rodiči a školou. To potvrzuje i za Unii rodičů Angelika Gergelová.
7: Důvěra je základem jakéhokoliv vztahu. Dá se začít třeba nějakým neformálním setkáním na školních slavnostech a když rodiče a učitelé táhnou za jeden pro vás, dítě tím získává nějaký pocit jistoty a stability.
1: Podle Gergelové pomáhá dobrým vztahům také aktivní zapojení rodičů do školního dění, například při společných projektech a akcích. V Nepálu hrozí další povodně. Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Pohraniční oblasti Nepálu a Tibetu, které před dvěma dny zasáhly ničivé záplavy, jsou tak opět v nebezpečí. Čínské úřady kvůli novému riziku dočasně přerušily záchranné práce v postižené oblasti. FK Teplice tento víkend opět hrají doma. V pokračující první lize po poražce s Brnem teď přivítají na stínadlech severočeský Jablonec, který bude nabuzen výhrou před kole konferenční ligy nad skotským Rangers. Hraje se v neděli od 17 hodin, jinak ústecký Viagem ten hraje zítra venku proti Táborsku. Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno. Během odpoledne se bude občas...
0: Co?
1: Tvořit více mraků a občas i zaprší. Jak večeru se vyskytnou místy i bouřky, můžou být i silné a teploty 26 až 29. Na horách tam to bude do 24 stupňů Celsia.
0: Přátelé, omluvte Roberta, nám do studia vlítla vosa totiž.
1: Pěkně nás tady ohrožovala.
0: No to není legrace taková vosa, když jo? Tě píchne, tak to bolí.
1: Jo, a ten, kdo má alergii, hele, napuchneš raz, dva.
0: Takže, Roberte, děkujeme, měj se krásně. Dan Rakací pokračuje.
2: Hit Radio Nord News.
0: Přeju krásný dopoledne, už za chviličku vám řeknu poslední šanci na to, jak se dostat na festák Hrady CZ zcela zdarma. Tady už je Alex Warren.

Take one look at you, you're taking me off.

0: used to know. Gotye, Kimbra, s vámi Hit Rádio Nord Music, 11 hodin a 12 minut. Všem nádherný pátek, i přesto, že slunce moc nesvítí, ale i tak se děláme hezký. A dneska taky startuje poslední zastávka festiáku Hrady.cz. Ta zastávka je na Bezdězu, takže pod Bezdězem. Už to tam je připravený, dvě pódia a čeká se na vás. Ve tři se to otvírá. A vy máte ještě poslední možnost ušetřit a neplatit za vstupný, protože máme ještě poslední vstupenky pro vás připravený. Rozdávají se odpoledne od 15 hodin v naší odpolední show Padla s Káťou a Kamelem. A včera se stala taková zajímavá věc, kdy vstupenky vyhrála Danča, která si už balila na Hrady. Přitom ještě nevyhrála. Jak je to možný? Pojďte si to poslechnout.
1: Ano.
2: Ano, tady ano. Taky ano. Jak se jmenuje ano na druhé straně?
1: Ahojky, Danča.
2: Ahoj, Dančo. Ahoj, Dančo. Dančo, odkud jsi?
1: Z Ústí nad Labem.
2: Danča z Ústí nad Labem. Prosím tě, co teďka děláš? To by nás zajímalo, jaký fofry teďka lidi mají, že nestíhají telefonovat. Co

0: teďka děláš?
1: Já se balím na Hradej.
2: Ty kecáš, počkej, ty jsi jako věděla, no, moment.
3: Tady něco nehraje. Jak se balíš na Hrady? Ty bys tam jako šla, i kdyby si nevyhrála?
1: Já mám lístek a vyhrávám teď pro děti lístek. A beru teda děti.
2: No počkej, ještě nevíš, jestli vyhráváš.
3: Přesně tak. Pojďme si připomenout soutěžní ukázku.
1: Jo,

0: sněží duší, a než bych dokoli cokoliv tušel, tušil.
1: Tak co, tušíme? Kdo pak to
2: je? Myslím si, že to bude Tomáš Klus a Marie.
3: No, tak myslím, že může zbalit i dětem. Je to tam. Člověče, je to neuvěřitelný, ale jdete celá rodina a ještě navíc zadarmo díky Hit Radio Nord Music. Gratulujeme!
2: Super, děkuju moc.
4: Tak, Danča to má v kapse a vy máte ještě dneska poslední možnost, i přesto, že hrady startují dneska, protože lístky posíláme jako etiket, takže můžete dneska nebo zítra. Stačí poslouchat odpolední show Padla, Káťa, Kamil a opět vás čeká jednoduchý úkol, písnička předělaná umělou inteligencí a na vás je poznat, o jakého interpreta se jedná. Tak to zkuste, odpolední show Padla startuje v 15 hodin a tady už je Bob Sinclair, Love Generation.

0: Adele, Set Fire to the Rain. Mám vyzkoušeno, že pokud budete doma uklízet a pustíte si tuhle tu písničku, tak vám to půjde od ruky. Fakt ideální k tomu. A nebo k vaření, s vámi Hitrá do Nerd Music, dám se krásný páteční dopoledne. A i když tak nevypadá, tak dneska zažíváme venku nejteplejší den tohoto týdne, teplota i přes 27 stupňů Celsia, ale zataženo. Slunce nikde, ale je vedro. Taky bude pršet. Koukal jsem se na radar, tak ještě, že posloucháte, řeknu, jak to bude s tím deštěm. Bude pršet večer, okolo 7 by to mělo začít a potom úplně hodně v noci. Pak se vyprší a víkend, sobota, neděle by měla být bez deště a teplota krásných 25 stupňů Celsia, takže ideální na to vyrazit někam ven.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centrálu.
7: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
8: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
7: Tak to bude drahota.
8: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
7: Za auto roku? Jako fakt?
8: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
9: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Co ti to přišlo, tati? Zásuvka radosti z kostek? Co je to?
14: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
13: A co já?
14: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
15: Když život prudce zastaví...
16: Zase jsem ji našel v tramvaji.
17: A vy jste všichni rodina?
16: To nejsme.
15: Vždy je dobré mít se koho chytit.
16: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
15: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
18: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: hity.
1: S vámi Hitrádio Nerd Music, za námi Taylor Swift a už jen 3 hodiny a kousek zbývá do toho, kdy odpálíme léto tady na Hitrádio Nerd Music. Toto léto už po třetí a vlastně bude to taková rozlučka s létem, protože vás čeká v pořadí třetí summer party, startuje v 15 hodin a zásadní věc je ta, že vám dáme do uší ty největší letní pecky za posledních 30 let. Venku teplý počasí, krásný, slunce chybí, ale to dodáme my, Hitrádio Nerd Music, tak určitě poslouchejte a summer party potrvá až do neděle. To znamená, že celý 3 dny si užijete léta na maximum. A tady už je pozvánka. Já vím, že to nejde vydržet, ale musíte do 3. Tady jsou Bonnie M, Rehab a Sunny. Summer party

0: Mal Smith, Nice to meet you. Na Hit Radio Nord Music za 2:15 znamená to, že dopoledne uteklo jako voda. Za chvíli srdcovky, tak nezapomeňte, naše odpolední show Padla od 15, kdy zároveň startuje i letošní třetí poslední summer party a taky na vás ještě čekají poslední lupeny na Hrady.cz, kde poslední zastávka je na Bezdězu, začíná to dneska a trvá to až do nedělního rána. Loučí se Dan, já se těším opět. V pondělí o 9, užijte víkend, ahoj!
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září Kaufland.
2: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? Tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky
8: CZ.
10: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
11: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej. Flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
12: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
13: Pamatujete si?
14: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
15: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
14: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
15: 12. září, Johan V. Třebíblice.
14: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
16: Hit Radio North Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu. Hit Radio.
18: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl. Trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny.

0: Zlepši si náladu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor, dálnice D8 hlásí kolony ve směru na Prahu. Za sjezdem na Litoměřice hořelo auto. Ještě na průjezdu Kadaní v ulici Nová kolonie na křižovatce s ulicí Na průtahu bourala 4 osobní auta, blokovaný jeden pruh. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Před námi je poslední prázdninový víkend, na silnice vyrazí víc řidičů než obvykle a policie proto posílí dohled, potvrzuje policejní preventistka Monika Šindlová.
11: Silniční kontrola může některé řidiče čekat o posledním prázdninovém víkendu, kdy budou příslušníci policie zintenzivňovat výkon služby. A co budou kontrolovat? Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
10: Policisté také apelují na řidiče, aby nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali odpočatí. Česko pošle Nepálu humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu korun. 2,5 milionu korun rozhodl o tom ministr zahraničí Petr Macinka. Nepál ve středu zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy v oblasti u hranic s čínským Tibetem, které si vyžádaly stovky obětí. Stovky dalších lidí jsou pohřešovány, včetně cizinců a poutníků. Sobotní utkání 6. kola první ligy mezi fotbalisty Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví se odkládá. Tým Boleslavy postihlo hromadné infekční onemocnění. Náhradní termín zatím Ligová fotbalová asociace neurčila. A teď ještě něco z regionu.
1: V Mostě bude tento víkend hodně veselo. Na autodrom se poslední prázdninový víkend vrací evropský šampionát okruhových tahačů s NASCAR Euro Series a nabídne silné české zastoupení. Otevřený bude i pedok a tak se očekává nápor tisíců návštěvníků. V poli favoritů se po 3 letech představí před domácím publikem i Adam Lacko.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, během odpoledne občas zaprší, k večeru se vyskytnou místy bouřky i silné a teploty 26 až 29 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, dámy a pánové, krásný pátek, 2:12 s vámi Kateřina Pechová a další srdcovky. I dnes to máme nabité Lucie, Alcazar, U2, Ace of Base, no a hned na start taky Calvin Harris. A protože je pátek, tak taky důležitá otázka. Ready for the weekend?
0: Hit Radio North Music.
1: Na to se totiž ptá Calvin Harris. A ten vás na ten víkend rozhodně připraví. Tak jdem na to, první dnešní srdcovka.

0: Trénink na víkend společně s Calvinem Harrisem. Posloucháte Hit Radio, to byla naše první dnešní srdcovka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Ale teď trocha romantiky, jo. Přesuneme se do roku 98 za švédskou skupinou Ace of Base. A tenhle song je totiž o úniku z šedé a únavné reality všedních dnů. Jo, takový ten čtvrtek třeba, tak už jsme z něj unikli, že jo. Pátek už je lepší a cílem je dostat se do vysněného romantického světa. A údajně stačí zavřít oči. Tak uvidíme, ale mělo by to klapnout, jo? S touhle další srdcovkou společně unikáme všedním dnům. Ace of Base, Travel to Romantis. Zavřete oči a užijte si to.

0: Naprostá pecka. YouTube, Where the Streets Have No Name v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Naše druhá srdcovka z roku 87. Mimochodem, práce na tomhle songu byla tak komplikovaná a frustrující, že údajně v jednu chvilku chtěli celý ten pás s nahrávkou smazat. No tak jsme rádi, že to neudělali, páč, je to jedna z nejvýznamnějších hymen rockové historie a je taky neodmyslitelnou součástí koncertů kapely. No a taky za ní získali Grammy, jo, tak to by byla asi škoda to smazat, že jo. My se teď přesouváme dál. Původní song z roku 81 určitě znáte. Human League, Don't You Want Me, jo. Ale že i coveru se vede. A tak se to stalo právě s tímhle songem, protože v roce 2002 se o něj postarali Alcazar. To už se přesouváme do žánru nu disco a eurodance. A je to skvělý. Další dnešní srdcovka Alcazar, Don't You Want Me.

0: Tomuhle songu už je 28 let. Lucie a Panic na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Naprosto legendární song, kdo by to neznal. Doufám, že jste si zaspívali příjemně, ideálně. No a to už je skoro všechno. Je to tak, 5 srdcovek a jedna chybí. Která by to mohla být? No je to ta vaše, to je jasný. A protože pátek, tak je to narozeninová srdcovka. Jo? Abychom to měli jednodušší, napište mi rok narození. Rok narození, ideálně váš samozřejmě, ale pokud chcete někomu jinému, jo, k jeho roku popřát, můžete, nechám to na vás. Každopádně 4 číslovky, rok narození, ideálně se k tomu prosím podepište. No a já vyberu jeden song, který v té době trendoval, který v té době byl ten zásadní. A ten si dáme, co? Tak pište 777-937-777. A už za chvilku připomínka, že už jenom měsíc a budeme muset budit frontmana Green Day, k tomu taky Shakira.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Loučtí, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
5: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
4: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
5: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
4: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
5: www.cirkushumberto.com.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
11: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
12: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
13: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
16: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
17: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Wake Me Up When September Ends. Posloucháte Hit Radio a je čas.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Je čas na vaši narozeninovou srdcovku. Řekla jsem vám, poprosila jsem vás, abyste mi napsali rok svýho narození. No a na základě toho jsem vybrala jeden song. Dámy a pánové, rozhodla jsem se vyrazit do roku 1965 s Jolanou. Joli, to byl rok. Můžu ti říkat Joli? No, bránit se nemůžeš. Každopádně, dámy a pánové, jako takhle, neskutečný rok, jo. Páč, teprve vznikly kapely jako Pink Floyd nebo Scorpions. Což je hustý. Tyhle kapely byly v té době v plenkách, ale jinak velmi silný rok, jo. Beatles, jo, to je jasný. No a taky Valící se kameny. Ty, prosím vás, totiž dominovali s jedním naprosto legendárním songem. A ten si právě teď dáme. Říkám, že to byl silný rok. Poslední dnešní srdcovka Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Jdem na to.

0: Temper City a Self-Aware, posloucháte Hit Radio. A pozor, nadržený delfín. Já si nevymýšlím, prosím vás. Tuhle ceduli opravdu teď jste mohli týden potkat na pláži ve Francii. Ta tam bránila vlastně v koupání turistům i místním. Radnice totiž měla obavy, že se 3metrová rybka v období páření bez partnerky pokusí o zblížení se s někým z lidí. Což možná zní bizarně, ale je to tak. Dokonce, prosím vás, je to naprosto šílená statistika, ale je to tak. Je mnohem větší nebezpečí, že se o vás fyzicky pokusí delfín, než že vás sežere žralok. Tak opatrně na tyhle vysmátý bestie. Čeho se bát nemusíte, to jsou naše další hity. Za chvilku Linkin Park, taky Ray Dalton, nebo opět a Radeček.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes,
8: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
9: Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké Dočesné.
10: Když život prudce zastaví.
11: Zase jsem ji našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Ray Dalton a Blood Running těsně před 13. hodinou. Za chvilku další hity, čekají nás Vet nebo Dua Lipa. No a teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis, dobré odpoledne. Na Pražském okruhu počítejte s kolonou při cestě směrem na D1 mezi D5 a Ořechem. Zdržení je kolem 10 minut. Na D1 je kolona zhruba na 10 minut mezi 18.5. a 25. kilometrem ve směru na Brno. No a na D1 se zdržíte také mezi 76. kilometrem a 85. ve směru na Brno. Tady je to na zhruba 25 minut navíc.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Hey, this is Ava Max.
8: All the hits.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. České dráhy se připravily na konec prázdnin, během nadcházejícího víkendu navýší kapacity vybraných spojů, kterých by se to mělo týkat, řekne mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
9: Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci.
1: Česko má se Spojenými státy nadstandardní vztahy. Prioritou je si je udržet. Řekl to nastupující český velvyslanec v USA Jakub Kulhánek. V roli chce klást důraz na konkrétní projekty, jako jsou obchodní dohody a investice. Tenistka Nikola Bartuňková po druhé v kariéře postoupila na okruhu WTA Tour do semifinále. Na turnaji v Monterey zvládla český souboj s Dariou Vidmanovou, kterou porazila 2-1 na sety. Zápas trval skoro 3 hodiny. O finále se Bartuňková utká s Belgičankou Elise Mertens.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Od západu čekáme postupně v Čechách večer i na západě Moravy přibývání mraků, přidají se také postupně přehánky, místy bouřky i velmi silné, později budou přecházet do deště. Nejvyšší teploty většinou 28 až 33 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. hodině a hlavně i pátek. Doufám, že vás čeká volný víkend. O soundtrack se vám postaráme právě teď. Imagine Dragons. Gimme, gimme,

Nádherná věc, co? Vet, love is all around, posloucháte Hit Radio. Prosím vás, máme pátek, to je super věc, jo. Blbý je, že do Česka mají dorazit velké bouřky a vechřice. Oni neustále tu výstrahu navíc rozšiřujou, teď zrovna v jižních Čechách budou brutální bouřky, jo. Blbý je, že je to ten typ bouřek, kdy ani meteorologové moc neví, jak moc, kde, jestli vůbec, kdy. Takže je to taková trošku ruská ruleta s bouřkou. Je to něco mezi tím, bude u vás brutální bouřina, anebo se taky budete slunit venku s drinkem, jo. Ráda bych vám dala podrobnější info, ale nemám. Doporučuju se koukat na radary, to většinou je relativně spolehlivý, no a preventivně schovat domů, co je vám drahé. Pokud vás partner tenhle týden naštval, nechte ho venku, je to tak. No a nic, budeme si držet pěsti, ať nás to nikoho neodfoukne. A dáme si k tomu tuhle pohádku. Nickelback a Lullaby.

0: Celeste Buckingham, Run, Run, Run. Posloucháte Hit Radio. Jestli jste měli těžký týden, tak v překladu by to mohlo být rum, rum, rum. Přeju krásné páteční odpoledne. Prosím vás, kontrolujte si účtenky, když odcházíte z restaurace. Můžete tam narazit na poměrně překvapivé pokyny. Aha, to se stalo, prosím vás, jedný paní, která žije v Itálii, jo. A zašla si do restaurace. Normálka, nic tak divného, a požádala číšníka, takovýho mladíčka, že by chtěla svoje vajíčka víc propečená a bez salátu. To je poměrně jednoduchý pokyn, že jo, to není nic tak jako drastického. Tak prosím vás, obsluhujícího to rozhodilo natolik, že připsal do poznámky, kromě dobře propečená bez salátu, ještě větu, tohle mě naštvalo, připal ta vejce a naplivej do nich. A to poslal kuchařovi. Řekli byste si, no tak, oni si mezi sebou určitě o nás povídají často. Blbý je, že číšníci potom zapomněli tu poznámku vymazat a paní si to tak přečetla u platby. Tak prosím vás, zdravíme všechny do gastra, pozor na tuhle chybku, no a vy si čtěte účtenky, očividně je tam spousta zajímavých detailů. Mňam, mňam, mňam. Do uší další hity Neil Diamond a Two Friends nebo Indila. Už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavnípark.plon.cz.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: Jakoby dojíma.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Od 2. září na Nově.
8: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Hernaudětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
17: 10 za měsíc?
16: Spíš 12.
17: 12? Vážně, Zuzko?
16: 7378.
17: Za toho velkýho Enyaqa?
16: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
17: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
16: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
18: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle

Dirty Dance, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No pojďme si říct, že jsme nejen národ hokejistů, ale taky jsme národ tenistů. Jo, minimálně teda máme fakt silnou reprezentaci, prostě pozbíráme po světě, co jde, jo. Je to naše dovednost a co víc, tak teď se nám do Česka vrací tenisový svátek a to Davis Cup. Je to tak, po 13 letech se vrací Davis Cupový tým do O2 Areny. V pátek 18. a v sobotu 19. září se utkají tady v Praze se Spojenými státy americkými. Loni jsme je porazili, jo, to bych chtěla podotknout. A před těmi 13 lety, když se tady Davis Cup hrál, tak jsme taky vyhráli a navíc jsme to tehdy vyhráli celý. Jo. Bude to velkolepá podívaná, protože na kurtu se představí současná česká špička v čele s Jirkou Lehečkou, Jakubem Menšvíkem a Tomášem Macháčem. Takže prostě fantastický tenis. Jo. To tam jako není o čem. Pokud byste to chtěli zažít, tak lístky jsou v prodeji. Detaily najdete na outuarena.cz. Myslím si, že tohle je něco, co chcete aspoň jedno zažít naživo, ne v televizi, ale pěkně na vlastní oči, jo, a teď jedete hlavou doleva, doprava, myslím si, že to bude neskutečný zážitek, tak pokud to chcete vidět, ještě máte šanci. A do uší už vám míří tahle pecka. Znalci už samozřejmě vědí, tohle je totiž DJ Bobo a Everybody. Tak jdem na to a hezký pátek.

0: Damiano David v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A prosím vás, tak co, viděli jste ho? Zatmění měsíce samozřejmě, to bylo vidět totiž dneska ráno. Respektive bylo vidět, no. Jako někdo ho možná viděl, myslím, že většina republiky viděla mraky, případně měla měsíc někde za horizontem, těžký slovo. Každopádně na nějakou chvíli by to snad mělo být z té nebeské podívané všechno, prosím vás. Proč to říkám? To jakože teď už nemusíte čekat na tu dokonalou chvilku, kdy bude něco možná trošku vidět na nebi, jo? Teď už můžete se normálně koukat do země nebo do telefonu, v klidu. Uší k tomu další hity, za chvilku Depeche Mode nebo BB Rexa, tak buďte s námi.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Na Stínadla přijíždí Jablonec.
12: FK Teplice versus FK Jablonec.
11: V neděli 30. srpna od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzona pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
13: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firma na zážitky
15: CZ.
17: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
18: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
17: A co já?
18: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
17: Mami, já mám řidičák!
19: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
20: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
21: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: BB Rexha a Faithless v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Eva Farná nebo Fergie, teď už aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na dálnici D8 mezi 46. a 44. kilometrem směr Praha probíhají práce na silnici a na D7 na 42. kilometru směr na Chomutov bude na krajnici probíhat čištění příkopů. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Extreme Sale v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
8: tisku.cz. Náplně hned.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
10: Hi, I'm Miley Cyrus.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
15: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Začátek nového školního roku už je za rohem, kromě příprav dětí a školních pomůcek je to také příležitost zaměřit se na spolupráci mezi rodiči a školou. Pokračuje Angelika Gergelová z Unie rodičů.
16: Důvěra je základem jakéhokoliv vztahu, dá se začít třeba nějakým neformálním setkáním na školních slavnostech a když rodiče a učitelé táhnou za jeden pro vás, dítě tím získává nějaký pocit jistoty a stability.
15: Podle Gergelové pomáhá dobrým vztahům i aktivní zapojení rodičů do školního dění, třeba při společných projektech a akcích. Restauracím v Česku letos v červenci meziročně vzrostly tržby o 5%. Vyplývá to z údajů platebního systému Dotykačka. Červencové tržby i návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí. V turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách byla návštěvnost vyšší. Naopak do kempů kolem Vltavy jezdilo méně turistů kvůli nedostatku vody. Po vleklých zdravotních problémech ráno zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Po Haraldově smrti se novým norským králem stal jeho 53-letý syn Hákon. A teď ještě něco z regionu.
1: Kvůli plánovanému přesunu hasičů z Duchcova na jiné místo, teď vznikla i petice za zachování hasičské stanice ve městě. Objevily se zprávy, že by se stanice měla přesťovat na Ústecký Střekov. Definitivní rozhodnutí ale zatím nepadlo. Nyní probíhají prý analýzy, jak by se změnily dojezdové časy oproti současnému stavu.
12: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, během odpoledne občas zaprší, k večeru se vyskytnou místy bouřky i silné a teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a za chvilku troška toho hazardu.
17: Just when I got time for you, baby. Either

0: koruny na letr. No a navíc s aplikací každé pondělí a s tankkartou celé prázdniny, jo. No takhle, a u nás si tankkartu Easy můžete nabít až na 10 000 korun a nebojte, to potrvá. To potrvá, dokud to prostě nevyužijete celý, že jo. Navíc se tam můžete skvěle občerstvit, dát si letní drinky, jo. Hele, mají toho spoustu a vy ještě k tomu máte možnost si na to vydělat. 10 táčů ve hře, 10 otázek s každou správnou odpovědí, máte 1000 na kartě. Jediný, co teď musíte udělat, je volat na 800 937 937. Ten, kdo se dovolá jako třetí sem ke mně do studia, má šanci si natankovat na tankkartu Easy. Tak pojďte na to, těším se. Sunrise Avenue a Hollywood Hills k tomu do uší.
1: Not the time or the place for broken-hearted.

0: Sunrise Avenue a Hollywood Hills. Posloucháte Hit Radio a je to tu.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Poslední šance vyhrát, poslední šance nabít svoji tankkartu Easy až na 10 tisíc korun. A na telefonu Vašek. Vašku, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Dobrý den, ahoj. Jo, dobrý, tak skončím za chvíli v práci, takže...
0: Takže pohoda.
2: No, už jo.
0: Čeká tě volnej víkend?
2: De facto jo.
0: De facto jo, jo, no tak, takže nějaký jenom domácí práce lehký.
2: Jo.
0: Vašku, před tebou stojí jednoduchý úkol. 10 otázek, 10 jednoduchých odpovědí. V podstatě je to úplně jako primitivní záležitost, jo. Věříš si na 10?
2: Nevím, asi ne.
0: Ale no tak, takhle negativně nebudem začínat. Řekni, věřím si na 10.
2: Tak věřím si na 10.
0: Výborně, Vašku, vidíš, to je ten

0: správný přístup. No tak jo, tak jdeme na to. První otázka. Kolik barev má klasická černobílá šachovnice?
1: 64. Jo,
0: nevadí, Vašku, to je v pohodě. Druhá otázka. Kolik nohou má pavouk?
1: 8.
0: Ano, výborně. Třetí otázka. Kolik hráčů jednoho týmu je na hřišti při basketbalu?
1: Jednoho týmu?
0: Mhm.
1: 5.
0: Ano, výborně. Čtvrtá otázka. Kolik měsíců v roce má přesně 28 dní?
1: Všechny, 12.
0: Přesně 28, bohužel. Ne. Kolik divů měl podle tradičního seznamu starověký svět?
1: 7.
0: Výborně, ano. Další otázka. Kolik bodů má nejvyšší běžné hodnocení na stupnici od 1 do 10?
1: 10.
0: No jasně, nenechal ses nachytat. Kolik základních světových stran máme?
1: 4.
0: Ano, výborná práce. Kolik měsíců tvoří polovinu roku?
1: 6.
0: Výborná práce. Kolik políček má jedna řada klasického sudoku?
1: 9.
0: Výborná práce, Vašku, jedeš jak drak. Kolik členů má skupina, které říkáme trio?
1: 3.
0: Ano! Tyjo, Vašku, jako pustý. Počkej, já to tady musí asi dělám čárky během toho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 000 na tankartě, easy, Vašku.
1: Díky, to je krásný.
0: Fuf, byl jsi nervózní?
1: Byl, a ještě jsem teď.
0: Hele, Vašku, každopádně, nedivím se ti, ono, ta první otázka, tam se nám to trošku, ale hele, i tak.
1: No, to je úplně prostě šachy, tak vidím celou šachovnici, prostě 8x8
0: Ale vlastně jsi to spočítal skvěle jenom, no, ale hele, vůbec nevadí, pak jsi se rozjel, neskutečná práce, Vašku, 8 táců na tankartě easy, já ti moc gratuluju.
1: Díky moc, díky.
0: Vašku, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, naschle.
0: Wow, to byla jízda. Dámy a pánové, a ano, to bylo všechno, ale nebojte, my si zase něco vymyslíme.
2: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Friday I'm in love, to jsou Cure v éteru Hitrádia a hezké odpoledne. Já prosím vás, jsem narazila teď na takovou zajímavou informaci, jo, že je dneska den červeného vína. To je náhoda takhle v pátek. Jasně, červené víno je spíš do těch podzimních, zimních měsíců. Naštěstí pro nás, dneska má začít pršet, má se zase ochladit. Perfektní kombinace, jo. Sklenka červeného, pěkně rozvoněná, za okny prší, možná taková svíčička jedna. Nechci vás vůbec k ničemu nabádat, já jenom, že to zní fantasticky. Tak kdybyste náhodou ještě neměli program na večer, tak tohle nezní vůbec špatně, co? Hrát vám k tomu budeme fantasticky, to slibuju. A už za chvíli třeba Liam Payne, Rita Ora nebo Disturbed.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
4: Tradice, která zakořenila.
5: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
4: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn & Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
5: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
4: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
5: Zahrada Čech.
6: Zahradačech.cz.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Tohle je ten Elroq, co dostal auto roku.
9: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
8: Tak to bude drahota.
9: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
8: Za auto roku? Jako fakt?
9: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Autonord.
10: Škoda Elroq. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu?
1: Tak jsem se ptali vás, co nejbizarnějšího jste kdy omylem nasáli do vysavača.
2: Pavlína, ahoj, tak nám se podařilo vysát andulku z klece. Naštěstí vylezl z hadice trochu rozcuchaný, ale živý. Od té doby, když jsme zapli vysavač, seděl na nejvyšším vidílku.
1: Asi chápu proč. Na ten moment, když si všimneš, že ti v kleci chybí pták a najednou slyšíš pípání z vysavače, ne? Hele, prosím tě, Marco, vyměň ten pytel, už to je plný. Hele, my nemáme ptáka. Taky píše z Aše, Karel, ahoj, ještě jsem byl malý, mamka luxovala, nechala vysavač zapnutý a nasálo nám to andulku, která byla ochočená a běhala všude po bytě. Přežila, ale celý den potom seděla uražená na bydle a nevšímala si nás. Tím, jako, já se tomu nedivím, představ si, že jsi prostě andulka a projedeš normálně.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Liam Payne, Riťa Ora, posloucháte Hit Radio, krásné páteční odpoledne. A ano, pátek a ano, asi se na nás ženou bouřky, ale nás to nezastaví. Dámy a pánové, už nějakých jenom 23 minut, 23 minut do startu poslední letošní summer party. Je to nádherný, ale ano, už za chvilku se náš éter zaplní těmi nejlepšími letními songy za posledních 30 let. Takže ať už jste vyřízený po tom pracovním týdnu, nebo vás třeba ještě dneska práce čeká, anebo jenom potřebujete zapomenout na ty mraky, co jsou nad náma, tak ty nejlepší letní hity, ty to dokážou. Startujeme ve 3 a budeme pokračovat až do nedělního večera. No, abych vás na to trošku navnadila, tak právě teď je tu Luna.

0: Pokáč a Solitér v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Pomalu se s vámi loučím, spolu se uslyšíme ale ještě večer v 18 hodin. Ano, ty nejlepší letní songy celý večer. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Poznali byste, kdo je tohle?
3: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo. Nevím, každopádně jsem zas bybím výku a jedu mimo teď a říkám si tak, ať vždy všichni moc nevedu.
2: Kdo typoval chorvatský dance jako já, tak se netrefil.
4: A kdo poznal text k Syndla X, je dobrý. A už za chvilku může zkusit vyhrát dva lístky na Hrady.cz.
1: Hit Radio Nord Music.
5: Pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
11: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
10: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
11: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím stírem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
10: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
11: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
10: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. CZ.
13: Prázdně nekončí škola, volá zlídlový baba z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
14: pak hrnky, flašky, kufříky,
13: vyměním za kuponky.
14: Škola volá!
15: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
16: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, aktuálně mám pro vás hnedka dvě komplikace. Ta první je z dálnice D8, konkrétně na 26,5 kilometru ve směru na Drážďany, tak právě tam bourali dva osobáky. Takže v tuhle chvíli počítejte s omezením provozu. No a ta druhá komplikace, tak ta je pro změnu z Lounska. Ve Tvršicích totiž na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace a závory. Takže prosím vás, sem až přijedete, zastavit, rozhlídnout a teprve potom přejet kolem, ať se nikomu nic nestane. Přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
7: 15 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Meteorologové zpřísnili výstrahu před bouřkami, hrozí na větší části území a můžou být i silnější, než čekali. Postupně se bouřky mají přesouvat od západu prakticky přes celé Čechy a Vysočinu. Večer pak hrozí na jihu a severu Moravy a taky ve Slezsku. Přinést můžou přívalový déšť, silný vítr i kroupy. Nejsilnější bouřky očekávají meteorologové na jihu Čech a varují, že tam hrozí četné škody na majetku, komplikace v dopravě i výpadky elektřiny. Podpora v nezaměstnanosti dost možná výrazně klesne. Ministerstvo práce plánuje, že se od ledna vrátí k předchozímu nastavení. V prvních měsících by tak podpora byla jenom 65% výdělků místo nynějších 80% a maximální podpora by byla 60% místo 80%. Proti se staví odbory, zaměstnavatelé i odborníci. Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro stejně jako loni zbrojař Michal Strnad. Na druhé místo se posunul většinový vlastník energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský. Oba od loňska výrazně zbohatli, Strnad o 140 miliard, Křetínský o 152. Fotbalisté Sparty a Plzně uznají soupeře pro hlavní fázi Evropské ligy. Oba týmy se utkají s Lillestrémem a Bournemouthem. Pražané pak narazí taky na další anglický tým Crystal Palace, dál třeba na Salzburka nebo Olympiakos. Viktorii už ve třetí sezóně po sobě čeká Ferencvároš Budapešť. Nastoupí taky proti Benfice Lisabon nebo San Sebastianu. Hlavní fáze Evropské ligy začne 16. září.
0: Prakticky celý pátek se obloha na severu Čech mračí, ale pořád ještě vykukuje sluníčko a na teploměrech 24 až 27. Ale jak od nás slyšíte, nejenom ve zprávách, ale prakticky celý den, bacha, bacha, bacha. Postupně odpoledne a k večeru dorazí přehánky, déšť a bouřky. Samozřejmě konkrétně se neví, kudy všudy se to prožene a jak to bude silný. Každopádně schovejte, co vám je milý. No a víkend? O víkendu už se to uklidní. O víkendu srážky už jenom ojedinělé, většinou oblačná až polojasná obloha a na teploměrech 22 až 27.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: A jdeme na to! Před náma poslední prázdninový víkend. Je čas rozloučit se s létem se vší parádou. Takže přátelé, v tuto chvíli startuje Summer Party na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. A hned na úvod to jdeme pořádně roztleskat.

Tohle není klasická odpolední show padla na Hit Radio Nord Music, jak jste zvyklí. Tohle je start summer party, přátelé, neboli loučení s létem, který tady bude trvat až do neděle. A to znamená, že až do neděle vám budeme hrát ty největší letní pecky za posledních 30 let. Každopádně, jestli se nechcete loučit jenom u rádia, ale chtěli byste to letní loučení zažít na vlastní kůži, tak máte možnost, protože za malej okamžik se otvírají brány areálu pod Bezdězem a odstartuje vyhlášený hudební festival Hrady.cz. Ano, přátelé, je to tady dneska a zítra velký hudební mejdan pod Bezdězem. Takže jestli se chystáte, my jsme ještě na poslední chvíli vytočili tiskovou mluvčí tohohle festivalu Kláru Bobkovou, hudební mejdan pod Bezdězem. A zeptali jsme se jí na ty nej,

0: Vážení nejhezčích karnevalových masek a každý, kdo přijde v pátek masce, dostane dárek, užije si promenádu na festivalovém pódiu a ještě může být zvolen nejlepší maskou bez dězu, protože to tam budou vyhlašovat tři a ty tři nejlepší masky postoupí do úplně velkého finále, to bude vyhlášeno na podzim a tam jsou skvělé ceny, například volňásky na další ročník festivalu a zase další věcné ceny, drinky, táborové potřeby, outdoorové věci, takže super.
1: Tak jste to slyšeli, nezapomenout dobrou náladu, klidně masku, pokud si chcete zasoutěžit, a samozřejmě vstupenky, to je takovej základ. No a co by Klára jako tisková mluvčí festivalu Hrady.cz vzkázala všem návštěvníkům před startem?
0: Určitě bychom chtěli vzkázat, ať přijdou pro ty třeba, kteří ještě na Hradech nebyli, tak je to skutečně skvělý festival, myslím i pro celou jakoby rodinu, dá se říct, jako je tam příjemná atmosféra, přátelská, je to spojené s tím poznáváním, s výletem, Hrady, léto, hudba. Myslím si, že ideální kombinace na, i na poslední prázdninový víkend.
1: Takhle, já bych Kláru doplnil, je to mejdan jako prase. Je to úžasná tečka za létem. Takže jestli máte chuť užít si tuhle hudební atmosféru pod bezdězem a zároveň takový hvězdy, jako třeba Rybičky 48, Rytmus, MIG 21, Xindlix, Miraj, Tomáš Klus, Leny Dan, Landa a další a další a další, za chvilku to začíná, za chvilku to vypukne, za chvíli se otvírají brány festivalu. No a pozor, za chvíli taky tady u nás last minute soutěž o úplně poslední vstupenky na Hrady.cz. Tak s náma zůstaňte.
2: Hit Radio North Music. Zlepši si náladu.

I kdyby hromy blesky na sever Čech dorazily, i kdyby trakaře padaly, my si tu rozlučku s létem zkazit nenecháme. Posloucháte Start Summer Party na Hit Radio Nord Music a já jsem před chvilkou sliboval, že se s tím létem nemusíte loučit jenom u rádia, ale taky naživo na festivalu Hrady.cz pod Bezdězem. Tak je to tady, přátelé. Do placu dávám poslední dvě vstupenky, to je opravdu last minute, protože za 11 minut se otvírají brány festivalu a pak už to vypukne a bude se hrát jak do dnešního večera, tak taky celý zítřek. Tak kdo by chtěl ještě poslední dva lístky? Kdo by si chtěl tu rozlučku s létem užít naživo? Kdo by chtěl vidět všechny ty hvězdy, co tam budou vystupovat, vyspat se ve starovém městečku, prostě zažít na závěr prázdnin pořádný letní dobrodružství? Jestli jste to právě vy, máte jenom jeden jediný úkol, a to sice poznat hudební ukázku, kterou vám teďka zahraju. Ale pozor, aby to nebylo tak jednoduchý, my jsme změnili hlas interpreta, my jsme změnili i melodii interpreta a my jsme dokonce změnili i hudební styl, takže vlastně jediný, co zůstalo, je text. Pokud poznáte, komu patří tenhle text, máte velkou šanci vyhrát. Jdeme na to.

0: lehký, co? Já si myslím, že teď už to bude jenom o rychlosti. Přátelé, správné odpovědi jako celý týden posíláte na náš WhatsApp, to znamená 377 39 958. Tam jenom napíšete, komu patří tenhle text. No a já už za chvilku ze všech správných odpovědí vylosuju jednoho z vás a ten se může těšit na poslední lupeny na Hrady.cz a pak si to buď ještě dneska odpoledne, anebo klidně celý zejtřek můžete užít pěkně pod Bezdězem. Tak pište, komu patřil tenhle hit? 377 39 958. Hodně štěstí.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
8: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto.
9: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
8: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
9: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
8: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
9: www.cirkushumberto.com.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
15: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
16: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
15: A co já?
16: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Pan Šagy taky dorazil na summer party, v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. No pěkně vítejte. Každopádně mým úkolem je teďka přivítat jednoho z vás, kdo si s náma zahrál o poslední lupeny na hudební festival Hrady.cz pod Bezdězem. Dámy a pánové, na telefonu už by měla čekat Barča z Chomutova, kterou zdravím. Ahoj Barčo.
1: Dobrý den.
0: Ježíš, to je hlásek jak koní pásek. Barčo, za prvý stlum si rádio a za druhý kolik je ti let?
1: Je mi 16 let.
0: No jo, tak to jsem trefil, ten hlásek jak koní pásek. Mladá slečna, jsem rád, že nás jednak ladíš a ještě radši jsem, že s náma soutěžíš. Šla by si zapařit, kdyby se teďka povedli vyhrát lupeny na Hrady.cz pod Bezdězem?
1: Rozhodně bych šla a šla bych s mamkou.
0: Jo, takže bys měla i dospělácký doprovod. Ty to máš normálně zařízený, ošefovaný a domluvený. No tak jo, tak v tom případě nebudu dělat kůžičky, jak se říká. A naposledu připomenu soutěžní ukázku, kterou ty si měla uhodnout. Vydrž.

0: No a Barčo, teď už je tady ten důležitý okamžik, který předpokládám, že zvládneš, protože těch správných odpovědí přišlo asi bambilion, takže to by bylo, aby ty ses netrefila. Komu patří tenhle hit?
1: Tenhle song patří skupině Miraj a je to písnička Jahoda.
0: Že by... Tohle je důkaz! A je to správně, gratuluju! No tak jo, Barčo, je to doma. To znamená, že v tuhle chvíli, co jsi aktuálně dělala?
1: Právě jsem jela z nákupu s mamkou v autě.
0: Takže jste plánovali, hele, uděláme takový páteční odpolední nákup, pak přijedeme domů, dáme nohy na gauč, pustíme nějaký film a budeme jíst brambůrky. Něco takového?
1: Ano.
0: Tak holky, změna plánu. Máte dva lístky na Hrady.cz pod bezděs, to znamená zabalit všechno, co jde a vyrazit na tenhle fantastický hudební festival, kde budou takový hvězdy jako Rybičky, Rytmus, Mik, Xindl, Miraj, Klus, Danlanda, no prostě nepočítaně. Užijte si to, holky, přeju krásný víkend a hezkou rozlučku s létem. Pozdravuj mamku a měj se hezky, ahoj.
1: Ano, děkuju, naschledanou.
0: Tak to byla Barča Schomutová, poslední výherkyně posledních chlupenů na Hrady.cz pod bezděs. Je mi líto, že se na všechny nedostalo, moc se omlouváme, víc lístků už nemáme, takže pojďme si dát Miraj právě teď a ty další letní hity v rámci Summer Party až do nedělního večera. Skleničku s dobrým pitím. Do toho si hoďte Jahodu a hlavně Rádio Nahlas.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku dá.
1: Hit Radio North Music.

0: ve 3:15, doslova do písmene, kytarovej nářez na Hit Radio North Music v podání Linkin Park. No a nás čeká o víkendu pro změnu nákupní nářez. Jestli jste na tom stejně jako já, to znamená, ještě jste se do toho nepustili, abyste si školou nekazili prázdniny, tak tuhle sobotu a neděli už nás to nemine. To máte aktovku, penál, tušku, propisku, cvičky a tak dále, a tak dále. Prostě hola hola, škola volá. Taky nám na našem Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music, skončila školní anketa o nejoblíbenější školní předmět. A víte, koho jste nechali vyhrát? Tram, tadadá! Tělocvik. To je překvapení, co? Tělocvik, největší favorit. Kurs 1,00. Skutečně vyhrál, takže pokud jste vsadili milion na jeho vítězství, tak vám ho zase vrátíme. Hlavně vám ale dál budeme hrát ty největší letní pecky za posledních 30 let, protože tohle je Summer Party. Summer Party, která odstartovala ve 3 odpoledne a bude trvat až do nedělního večera. Tak zůstaňte s Hit Radiem North Music.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Startujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centrálu.
5: Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na Dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké Dočasné.
6: Když život prudce zastaví.
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
12: Hit Radio North Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Švédská kapela Roxette a legendární hit Joyride samozřejmě taky nesmí chybět v naší letní jízdě. Tohle je Summer Party na Hit Radio Nord Music a jdem se společně mrknout na severočeský silnice. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, aktuálně na Lounsku, konkrétně mezi Lubencem a Vroutkem u Lužce, havarovalo osobní auto. Aktuálně se tam projíždí kyvadlově, takže tady počítejte se zdržením. A připomínám ještě jednu komplikaci z Lounska. Konkrétně ve Tvršicích na železničním přejezdu nefunguje dneska odpoledne světelná signalizace ani závory. Takže tady skutečně přijet ke kolejím, zastavit, pořádně se rozlínout a teprve pak to projet. Přeju šťastnou cestu. No a vy už víte, že máte volat svoje info na naší bezplatnou dopravní linku 800 900 952.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: 16 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Většina vysokoškolských kolejí v Česku už hlásí plno. I letos platí, že zájem o místa je vyšší než nabídka. Mnohé univerzity tak mají v plánu kapacity v příštích letech rozšířit. Zároveň reagují na trend jednolůžkových pokojů na kolejích. Studenti totiž chtějí čím dál víc soukromí. O mimořádné bezplatné prohlídky památek je velký zájem. Na tuto neděli už je obsazeno 85% kapacity. Kde jsou ještě nějaká volná místa? Nám řekne mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
10: Volná kapacita zůstává na památkách, které mají prohlídky bez průvodce, například státní hrady Házenburg, Trosky, Točník a Žebrák, Krakovec a nebo Lipnice. Na komentovaných prohlídkách jsou volná místa například na státních zámcích Valeč, Vizovice, Vimperk, Březnice, Jánský vrch nebo Dačice.
9: Volná místa si máme či předem ověřit a ideálně si koupit lístky online. Nápad Donalda Trumpa přejmenovat Ontarijské jezero na americké nechal zbytek světa chladným. Většina zemí zůstane u původního názvu. Kartografové se totiž řídí doporučením OSN a tam si americký prezident změnu názvu asi neprosadí. Ani českého zeměpisu se změna nedotkne. Tři čeští tenisté dnes zabojují o účast na US Open. Ve hře budou Dalibor Svrčina, Lucie Havlíčková a Vendula Waldmanová. Začít by měli za hodinu. Včera se jim kvalifikace kvůli špatnému počasí v New Yorku odsunula. Hlavní část Grand Slamu odstartuje v neděli a zatím je mezi účastníky 15 Čechů.
0: Poslední sluneční paprsky na severu Čech zmizely, už se to jenom mračí. No a teď budeme všichni čekat, kdy dorazí. Kdy dorazí slibovaný přeháňky, déšť a bouřky. Tak uvidíme, jestli předpověď meteorologů vyjde. Každopádně, co je jistý, že o víkendu už se to uklidní, o víkendu už srážky skutečně jenom ojediněle. Obloha bude oblačná až polojasná a teploty budou fajnový 22 až 27 stupňů Celsia.
7: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Nord Music.
0: A Summer Party na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským jede dál. Loučíme se s létem. Když je to rozlučka s létem, tak samozřejmě nemůže chybět ani hit Endless Summer. Právě teď na Hit Radio Nord Music. Tak krásný odpoledne.

Na Hit Radio Nord Music, Poetika a Půlnoc a s váma slibovaná Summer Party, neboli velký letní mejdan a rozlučka s létem. Mimochodem, kontrolní otázka. Víte, jaký letní mejdan byl úplně ten nej v celé historii mejdanů? Který mejdan je považován za krále všech mejdanů? Zkrátka dobře, kdo je historická jednička? Přátelé, kdo typoval Woodstock roku 1969, tak se trefil. Ano, Woodstock je král všech mejdanů. Jenom pro zajímavost, byla to taková soukromá akcička v Americe, na kterou tenkrát mělo dorazit nějakých 50 tisíc lidí. To je hodně, neříkám, že ne, ale dá se to furt kočírovat a držet v nějakých mantinelech. Jenže, ono se to nepovedlo. Ono se to zvrhlo a místo 50 tisíc lidí tam dorazilo 500 tisíc lidí, 500 000 návštěvníků. S tím samozřejmě nikdo nepočítal, to nikdo nečekal, takže takovejhle kolaps, to jste ještě neviděli. Silnice totálně neprůjezdní, ploty areálu popadaný, přestalo se vybírat jakýkoliv vstupný, protože nebyla šance ho kdekoliv od kohokoliv dohnat a vybrat. A přesto, i když to byl takovejhle chaos, na sebe byli lidi hodní. Žádný násilí, žádný problémy, prostě všichni si to užili. Všichni se měli rádi, a to doslova a do písmene, protože po tomhle festivalu se pak narodilo dětí jako smetí. Tak to byl král všech festivalů Woodstock roku 1969. Nám pokračuje Summer Party na Hit Radio Nerd Music a Sergio Mendes. Sergio Mendes.

0: první dobrá zpráva. Je tady Summer Party na Hit Radio Not Music. Další dobrá zpráva. No a The Summer is Magic, to je prostě velká pravda. Léto je fakt kouzelný. Schválně si zrekapitulujte, co všechno jste letos v létě zažili. Třeba ty nejmenší, ty byly možná úplně poprvý u moře. Vzpomínáte, jaký to bylo? Jak jsme přijeli oči na vrch hlavy, když jsme skákali přes ty vlny a sbírali každou mušli, kterou jsme kde našli. Ty starší, ty byli třeba letos na táboře a zažili letní lásku. Taky vzpomínám, jak jsme za holkama běhali po večerce na chatku. No a dospěláci, ty mají možná ještě teďka osypky, když si vzpomenou, že v Egyptě zase dohnala faraonova pomsta. No co se dá dělat? Léto je prostě kouzelný. Každopádně já už teď mlčím a tančím. Dance, další pecka, která nesmí chybět v rámci Summer Party na Hit Radio Nord Music. Za chvilku.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jako mi dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Od 2. září na Nově.
6: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
7: Tradice, která spojuje generace.
6: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
7: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
6: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
7: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
6: Zahradačech.cz.
8: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
9: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
10: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
11: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
10: A co já?
11: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
12: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Na hodinách půl pátý, v kalendáři pátek 28. srpna, za náma Alex Warren a s náma Summer Party, neboli letní mejdan, v rámci kterého se loučíme s létem. Každopádně, když jsme u toho mejdanu, víte, jaký byl ten nejdražší mejdan na světě? Přátelé, nejdražší mejdan na světě se konal v Bahamách, respektive na Bahamách v roce 2017 a byl to mejdan, jaký svět neviděl. Co to znamená? No tenkrát influenceři slibovali opravdu luxus, jaký jste ještě do té doby nikdy nezažili. Slibovali luxusní ubytování, slibovali luxusní modelky na akci, slibovali luxusní světovou kuchyni. No samozřejmě, že spousta lidí se nachytalo, i když teda vstupenky stály 100 000. Jsou neuvěřitelné peníze, ale kdo na to měl, chtěl být u toho a chtěl zažít ten nejluxusnější letní mejdan na světě. Takže všichni vyrazili na Bahamy. No a jak to dopadlo? Když tam dorazili, tak místo luxusních vil tam stály akorát rozmáčený humanitární stany. Místo luxusní světové kuchyně tam byly připraveny nějaký sýrový sendviče v krabičkách a hlavně vůbec tam nebyla žádná hudba, což je na hudebním festivalu základ. Takže přátelé, z tohohle příběhu je potřeba se poučit a vědět, že pivo v plastovém kelínku a obyčejná klobása s křenem a hořčicí bude vždycky na festivalu víc než slibovaný pečený holuby do huby.

0: Jak se říká, jedna taky na vydechání, neboli Nico Santos v odpolední show padla na Hit Radio Not Music a my to jdeme znovu nakopnout. Jednak soutěží, přátelé, na Instagramu jsme jako Hit Radio podtržítko Not Music a za chvilinku tam finishují hned dvě soutěže na jednou. Jednak tam můžete vyhrát líčení v hodnotě 2 500 korun a pak taky baštu za 500 do Bystra na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Vyberte si, co je vám milejší a hlasujte na Instagramu Hit Radio podtržítko Nord Music. Já vám přeju hodně štěstí, třeba vyhrajete právě vy. No a kdo další v rámci Summer Party už za chvilku se šlápne plyn, tak to bude DJ Bobo. Love is all around. Taneční pecka, která bude odpolední show padla na Hit Radio Nord Music už za moment.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

To, co jste právě teď slyšeli bubnovat, tak to jsou buď kapky deště, který už dorazil místy na sever Čech, anebo to byl nesmrtelný DJ Bobo v rámci Summer Party na Hit Radio Not Music. Schválně říkám nesmrtelný, protože spousta těch legend, který vám v rámci Summer Party připomínáme, už dávno nehrajou. Některý už dokonce bohužel nejsou ani mezi náma, ale DJ Bobo, ten je nesmrtelný. Už jako když jsem byl malý dítě, tak jsem schválně jeho písničky na těch tanečních kazetách a CDčkách a on vystupoval a hrál jeden koncert za druhým. No a dneska je tomuhle Švýcarovi 58 let a jede dál. Jede dál jako Fredka. Zrovna aktuálně teďka po prázdninách míří nejdřív do Budapešti. Pozor, 17. října dorazí i k nám do České republiky, konkrétně do Ostravy. No a pak si ten říjen pěkně zakončí u bratrů na Slovensku. Takže DJ Bobo je prostě nesmrtelný. No a my pokračujeme v Summer Party na Hit Radio Nerd Music. Před chvilkou jsme začali, když to běží pár minut a jsme tady až do nedělního večera, takže jestli i vy se chcete s tím létem rozloučit, jak se patří, zůstaňte s náma až do neděle do 18 hodin. Krásný den!

0: Další letní retro v rámci Sound Party na Hit Radio Not Music, Ozone a Dragostadin Tej. Krásný odpoledne. Každopádně bych vám, co jste teďka za volantem, doporučil nenechat se strhnout rytmem a soustředit se na řízení. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a bohužel dvě vážné dopravní komplikace. Ta první je z Litoměřicka. Na výjezdu ze Štětí směrem na Radouň se střetlo osobní auto s motorkou. Aktuálně se tam projíždí ke Vadlově, tak pozor a zpomalte, ať to tam ještě víc neskomplikujete. No a další nehoda se stala na Děčínsku, konkrétně v Rumburku na křižovatce ulice Navale a Palackého. Tam pro změnu srazilo osobní auto elektrokoloběžkáře. Na místě zasahují i záchranné složky, takže i tady opatrně. Já vám přeju šťastnou cestu, neskažte si to poslední prázdninový víkendový volno, který je před náma, a nezapomeňte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
1: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
10: 17 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Je před námi poslední prázdninový víkend. Na silnice vyrazí víc řidičů než obvykle a policie proto posílí dohled. Co budou hlídky kontrolovat, nám řekne policejní preventistka Monika Šindlová.
11: Zejména dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a také technický stav vozidel.
10: Policisté apelují na nás řidiče, abychom nikam nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a za volant usedali odpočatí. Před silnými bouřkami v Česku dnes varuje i Evropská bouřková organizace Estofex. Vydala nejvyšší stupeň varování před extrémně silnými bouřkami pro jih Čech. Hrozí tam velké kroupy, vítr o rychlosti až 90 km v hodině a přívalový déšť. Pro další oblasti Česka je výstraha mírnější. Podpora v nezaměstnanosti dost možná výrazně klesne. Ministerstvo práce plánuje, že se od ledna vrátí k předchozímu nastavení. V prvních měsících by tak podpora byla jenom 65% výdělků místo nynějších 80% a maximální podpora by byla 60% místo 80%. Proti se staví odbory, zaměstnavatelé i odborníci. Kanoista Martin Fuchsa obhájil světový titul na 1000 metrů. O první místo se v Poznani po silném finiši podělil s Maďarem Feješem. Kilometrovou trať vyhrál Fuchsa na mistrovství světa po třetí za sebou. Celkově je to jeho 5. titul.
0: Jak už jsem před chvilkou říkal, na severu Čech už stihlo místy poprvé sprchnout. No a tak vypadá, že se naplní předpověď meteorologů a skutečně nakonec dorazí slibované přehánky, déšť anebo bouřky. Tak hlavně, ať vás to nikde nechytí. Víkend už se pak uklidní, o víkendu srážky už jenom ojediněle, obloha bude většinou oblačná až polojasná a teploty příjemný 22 až 27 stupňů Celsia.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Já jsem Kamil Bílský a startuju 3. hodinku Summer Party na Hit Radio Nord Music. Zatím to šlape, co? No a další hit, ten doslova do písmene Summer Party vystihuje a taky nemůže chybět. Když summer, tak summer. Calvin Harris. Radio.

0: Klaním se, paní zpěvačko. Tohle je Whitney Houston na Hit Radio North Music.
1: Hit Radio. Summer Party.
0: A tohle Summer Party, neboli loučení s létem a tři dny jenom ty největší letní pecky za posledních 30 let. A taky největší mejdany na světě, jaký jste kdy zažili. Přátelé, víte, jaký byl ten ale úplně největší letní mejdan, který se dokonce dostal i do Guinnessovy knihy rekordů? Byl to mejdan na pláži Copacabana v roce 1994. To je ofiko největší mejdan na světě. Tenkrát tam koncertovala legendární britská hvězda Rod Stewart, a teď dobře poslouchejte, na tenhle mejdan na pláž dorazilo až 4 miliony 200 tisíc lidí. Umíte si to představit? 4 miliony 200 tisíc lidí na jedné pláži. My jsme na dovolení naštvaní, když si k nám někdo dá ručník, a teď si představte, že je kolem vás 4 miliony 200 tisíc lidí. Ale prej si to všichni naštvaní, když si k nám někdo dá ručník, a teď si představte, že je kolem vás 4 miliony 200 tisíc lidí. Ale prej si to všichni užili a byl to nezapomenutelný.

0: In My Head v odpolední show padla na Hit Radio Not Music ve čtvrt na šest, přátelé. To jsou prostě číslice, který už nesnesou žádnou práci. To jsou číslice, od kterých už má dávno začít všem volno. Chápu, že někdo si ho dovolit nemůže a maká třeba 24, ale nám ostatním začíná víkend, ten poslední prázdninovej, a proto s náma taky Summer Party. Tak jestli chcete vidět, jak s tím posledním prázdninovým víkendem naložit, za chvilku mám pro vás tipy, jak to bude žít na severu Čech, ale do té doby se rozhodně nezastavíme. Rozhýbená třeba pecka Apate. A nebo legenda. La Primavera. Hit, který roztančil snad každou diskotéku na severu Čech. Za chvíli.
1: Hit Radio North Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
5: Prázdniny končí škola, volá zlídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky, flašky, kufříky,
5: vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Ahoj leto, ahoj prázdniny, to zpívala Hanka Zagorová. My máme summer party na Hit Radio Nord Music jako tečku za létem, jako velký letní mejdan, který tady s náma bude až do nedělního večera a kdy budeme hrát ty největší letní pecky za posledních 30 let. Já si myslím, že to je skvělá nabídka, co říkáte? A jestli chcete ještě něco navrch, dobrá, mám tady i tipy, co se tenhle víkend děje na severu Čech. Tak dnešek je jasný, ten už odstartoval pod Bezdězem, to teďka duní a letí tam jeden hit za druhým, protože pod Bezdězem dneska odpoledne odstartoval hudební festival Hrady.cz, takže spousta severu Čechů už tam paří. Někteří na chytračku možná ještě vyčkávají doma, aby nezmokli, tak klidně můžete vyrazit ještě zítra. Jede to tam až do večera. Další tip je zejtřejší, konkrétně sobotní, a to sice pro všechny mlsaly, protože zítra se na severu Čech, konkrétně na Mostecku, koná lišnické štrůdlování. Mňam, jenom to říkám, už se mi zbíhají sliny. Akce pro celou rodinu, akce, kde se budou hrát pohádky, kde se bude zpívat a tak dále, ale hlavně na prvním místě tam budou samozřejmě štrůdly, třeba i ten váš, pokud dorazíte včas a přinesete ten svůj, třeba vyhraje. Tak tolik tip na zítřek. No a v neděli bych vás možná pozval do Ústí nad Labem na severní terasu, kde o 14 hodin tak jako zrekapitulujeme to léto a projdeme si jednotlivý země, který jste třeba letos mohli během dovolení navštívit. A každá z nich si připravila nějaký speciální program. Opět akce jak pro ty malý, tak pro ty velký. Den severní terasy v neděli v Ústí nad Labem. Tak vybírejte, vybírejte! No a jestli už jste vybrali, jestli jste se rozhodli, že poslední prázdninový víkend strávíte se svýma sousedama a pořádně zagrilujete, tak zatopte pod kotlem, hoďte maso na gril a na zdraví, protože žijeme len raz.

Za chvíli 17:45, s váma páteční odpolední show Padla na Hit Radio Not Music s Kamelem a za náma Coldplay a Viva La Vida. Hit Radio Summer Party. Dneska odpoledne jsme odstartovali Summer Party, tedy rozlučku s létem, tedy tečku za těma nádhernýma, prosluněnýma měsícema, kdy jsme si užívali volno, užívali prázdniny, užívali dovolený, prostě parádička. A budeme se loučit až do nedělního večera, přátelé. Ovšem pozor, zároveň se nám až do nedělního večera budou taky vracet poslední dovolenkáři. Poslední šťastlivci, kteří jsou třeba teďka ještě u moře, užívají si ty vlny, ale v neděli je čeká cesta domů. Takže tohle je výzva hlavně pro všechny řidiče. Prosím vás, počítejte s tím, že tenhle víkend se čeká silnější provoz právě kvůli posledním navrátilcům z dovolený, tak pomalu a opatrně, ať všichni dojedou v pořádku domů. No a když mluvím na řidiče, tak jim samozřejmě nemůžu pustit nic jiného než další letní pecku, která se jmenuje Ferrari. Za chvíli na Hit Radio Nord Music.

0: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: Hit Radio North Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči takhle k večeru upozorňují ještě na komplikaci v Chomutově, a to konkrétně v Jiráskově ulici, kde aktuálně probíhá oprava horkovodu. Takže tady v tom místě určitě počítejte s omezením. Šťastnou cestu, no a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na Stínadla přijíždí Jablonec.
4: FK Teplice versus FK Jablonec.
3: V neděli 30. srpna od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzona pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. České dráhy se připravily na konec prázdnin, během víkendu navýší kapacity vybraných spojů, kterých by se to mělo týkat, řekne mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
9: Jsou to vlaky hlavně z Moravy do Prahy, ale také například ve směru z jižních Čech, ze západních Čech nebo od Hradce Králové do Prahy. Přesto doporučujeme cestujícím zajistit si na cestu rezervaci.
8: Dráhy také doporučují využití vlaků mimo přepravní špičku. Policie se zabývá pádem větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Pracuje s několika vyšetřovacími verzemi a prověřuje, zda mohlo jít o protiprávní jednání. 30 metrů vysoký větrník spadl minulý týden ve čtvrtek. Nikdo nebyl zraněn. V 89 letech dnes ráno po vleklých zdravotních problémech zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Na trůnu ho střídá jeho 53-letý syn, který bude vládnout pod jménem Håkon VIII. Nezvykle už v 6. kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr podzimu. Sparta v neděli na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slávii. Policie vnímá zápas jako rizikový. Do bezpečnostních opatření se zapojí stovky policistů.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
8: Zítra bude na východě území ráno a dopoledne až zataženo s doznívajícím deštěm, jinak čekáme polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, večer bude na západě Čech přibývat mraků. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihomoravě až 28, na horách většinou kolem 16.
1: Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
10: Je to tak, krásný večer, dámy a pánové, 2 minuty po 18. S vámi Kateřina Pechová a co víc, poslední summer party letošního roku. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A jo, bude to jízda. Za chvilku douší Jennifer Lopez, ale odstartuje nám tu hodinku Gustavo Lima a jeho balada. Tak jdem na to.

Vaše typická sousedka Jenny from the Block, to je Jennifer Lopez v éteru Hit Radia. Summer party v plném proudu. No a venku takový trošku opak. Prosím vás, ano, Česko už hlásí první bouřky. Postupuje to od západu, jo? To znamená, že vy, co jste na východě, ještě máte čas. Pravděpodobně. Blbý je, že opravdu je to ten typ bouřek, kdy vlastně ani meteorologové, což jsou odborníci, moc nevědí, co přesně bude nebo nebude, jak to bude vypadat, jak toho bude, jestli toho bude moc nebo málo, tak jenom možná fakt schovejte věci, co máte venku, jo, hezký květináče, psa, případně drahou polovičku, jo, ať to zbytečně nenamokne, jo, pač to, jak smrdí mokrý pes, to je strašné, to se asi shodneme. No a my si nenecháme vzít ten náš poslední prázdninový víkend. My si ho totiž zpříjemníme těmi nejlepšími letními songy za posledních 30 let. Teď už David Guetta a tedy Swims.

0: Samuel Jack, Feels Like Summer v éteru Hit Rádia. Song, který mu hodně pomohl Instagram, mimochodem, jestli jste tohle ještě nepoužili k letnímu storíčku, tak jako byste nebyli. Ne, to je fakt průšvih. To jako, už je to teda tak 4 roky, co to takhle trenduje. Ale je to tak a tady vidíte, jak prostě umělcům pomáhají sociální sítě. Jsou takový umělci, kteří nejenže je nepotřebovali, ale oni tehdy sociální sítě ani nebyli, že jo? Roy Orbison už za chvilku se svojí Pretty Woman do uší. To je nádhera, to je nádhera. A taky vám řeknu o naprostý práci snu. Ale až za chvíli.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park-plon.cz.

0: pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Summer Party na Hit Radio. Hit Radio Nord Music.

Maxwell a Ingrosso Sunshine, posloucháte Hit Radio. No a když už tady máme tu poslední letošní summer party, tak teď jedna vyloženě vyletněná práce, jo. A práce snů, prosím vás. Teď fakt je beze srandy. Snoop Dogg někoho hledá. Snoop Dogg právě najímá a chce najmout někoho, kdo bude jíst zmrzlinu. Za 10 000 dolarů měsíčně. To není vtip. On opravdu hledá někoho, kdo bude cestovat po světě, ochutnávat nový příchutě a doporučovat mu je. Za 10 000 dolarů měsíčně. Přihlásit se může kdokoliv. To znamená, že pokud jste milovníky zmrzliny, právě přišel ten moment, na který celý život čekáte. Jakože pracovat pro Snoop Dogga? Já přemýšlím, jestli je něco víc cool. Není. Podle mě není. Za prvý je ten člověk neskutečně vyčilovaný, to je takový pohodář, jo. Dostanete se na spoustu zajímavých míst, vyděláte si super prachy a budete jíst zmrzku. Podle mě neexistuje lepší pracovní pozice, takže pokud nad tím třeba jenom trošku přemýšlíte, jděte do toho, jako fakt. A já do uší posílám další letní hit. Chris Rea a Looking for the Summer. Jdeme na to.

0: Lush Life, to je Zara Larsson, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný páteční večer. Díky, že jsme s vámi u vašeho pátku. Já jenom doufám, že to bude pohodový večer, že vás nic zbytečně nevystresuje, protože to už nemá ani smysl, jo, se takhle při pátku stresovat. Pač, když se teď začnete stresovat, tak se s tím vidíte to? Tak se s tím zbudíte, jo. Celou sobotu to budete řešit a pak v neděli, to už je pondělí, jo. Tak prosím vás, žádný stresy, jenom ty nejlepší hity. Za chvilku tenhle song z divokých koček. Lean Rhymes, k tomu Shinies nebo Jubel, tak buďte s námi.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
3: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
2: A co já?
3: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
2: Mami, já mám řidičák!
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hitrádiem.

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
7: Je to tak, další nálož těch nejlepších letních hitů za posledních 30 let před námi. A jako, to jsou skvělý songy. Za chvilku třeba Bob Marley. Čeká nás taky Taylor Swift, ale teď už Safredo, Play the Life. Jdeme na to.

Taylor Swift a Cruel Summer, posloucháte Hit Radio. Poslední víkend prázdnin je tu. To je neskutečný. Mně celou životně přijde ten poslední víkend strašně zvláštní. Prostě 2 měsíce prázdnin za váma, kor když jste dítě, jo, tak najednou 2 měsíce volna a teď najednou už je to tu zás. A vlastně i když jste dospělí, že jo, protože to léto má obecně vždycky trošku jiný rytmus, trošku jiný nádech. No a už je to zas tady. Zase režim, jo, teď lidi kolem vás už strašej podzimem, což je strašný, jsou i tací, co strašej Vánocema, což je ještě horší, to bych zakázala úplně. Já si myslím, že pár letních jako záležitostí ještě stihnem, jo, pokud máte teďkon strach z toho, že jste vůbec nic nestihli, stihnete. Možná ne tenhle víkend a budete to muset dohnat v rámci září, ale to půjde. Hlavně se nenechte vystresovat, ne fakt, no protože poslední víkend, že jo, to máte takový to, teď bych si chtěl oddychnout, ale zároveň už jako máte pocit, že byste měli ty děti zabalit, protože přece jenom pozítří jdou do školy, že jo, pomalu, nebo popo, zítří. No, tak držím pěstí, ať si stihnete o víkendu alespoň trochu odpočinout a určitě k tomu pomůže ten nejlepší letní playlist. Právě teď Bob Marley, Sun is Shining.

0: Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si právě teď v éteru Hit Radio. Přeju krásný páteční večer, doufám, že se máte hezky a doufám, že i ty naše letní songy pomáhají na tu lepší náladu, protože proto je tu máme, že jo, naprosto logicky. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, to potrvá až do nedělních 18 hodin a za chvilku třeba tenhle song, a ten je fakt skvělej, přísahám. Sheryl Crow, jediný, co chce, je mít trochu legrace. No, to je podle mě ideální motivace na víkend. Za chvilku k tomu taky Madonna nebo víkend.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Tradice, která zakořenila.
4: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
3: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
4: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
3: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
4: Zahrada Čech.
5: Zahradačech.cz.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
3: Hit Radio.

Crowe v éteru Hit Rádia, krásný večer. Já mám pro vás tip na výlet, prosím vás. Na Pelhřimovsku je malá obec Kámen a tam teď 3 roky byl hrozný klid, jo, jako fakt. A to jenom proto, že se tam opravoval hrad Kámen. No a teď se po 3 letech otevře, je to tak. Celou dobu byl mimo provoz, ale teď se poprvé otevře zítra. Vstup bude zdarma, asi bude narváno. Každopádně nejenom hrad je tím lákadlem, ale mají tam teď vylepšenou sbírku historických motocyklů. Takže pokud patříte mezi fanoušky hradů a ještě k tomu motocyklu, tak to je double zásah, jo. Každopádně myslím, že jako v rámci výletu skvělý tip, jo, obec Kámen a hrad Kámen. To se poměrně dobře pamatuje. Další hity k tomu, Shows a Love Tonight.

0: Be Mine v éteru Hitrádia. Krásný večer. A hlavně krásný pátek k vám, co už máte volno. Po celém pracovním týdnu. Odpočívejte. Vy, co volno nemáte, držte se. Lepší radu asi nemám. Za to mám perfektní letní playlist. Poslední summer party tohoto roku je v plném proudu. No a za chvilku vyrazíme na Ibicu. Ano, pojďme společně na pláž. Venga Boys už za chvilku do uší, tak buďte s námi.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem jí našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
4: Pamatujete si?
8: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
9: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
8: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
9: 12. září, Johan V. Třebíblice.
8: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Hity. Hit Radio.
1: Je to tak, summer party poslední letošního roku je stále v plném proudu. A to znamená ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. A teď už song, který myslím milujete fakt úplně všichni. Tohle to je Pedro.

Bruno Mars a Count on Me v éteru Hit Rádia. Přeju vám krásný večer. My si dáváme summer party a k létu určitě patří i pobyt venku v přírodě. To je jasný. Ale pozor, ne vždycky je to pohodička. Jo, o tom už teď ví jeden chlapec, je to teda čínský mladík. On se vydal kempovat, což byste si řekli, super, miluju kempování, jo. Akorát, že on v tom lese byl po několik hodin vystaven zvukům cikád. Kdo už jste cikády slyšel, víte, že umí být poměrně hlučné, jo. Asi byste ale nevěřili, že on musel potom vyhledat lékaře, protože se mu výrazně, jakože fakt výrazně, zhoršil sluch. Jenom z toho, že několik hodin byl nucený poslouchat prostě cikádí vyřvávání, jo. Poškození naštěstí nebylo trvalý, takže se mu sluch normálně vrátil. Ale teď si to vemte. Prostě si řeknete, jo, příroda, budu v klidu, vyzenovaný, budu jen poslouchat zvuky přírody. A ono, hele, ne, oni ty zvuky přírody paradoxně dokážou být pěkně nebezpečný. Tak jestli zvažujete ještě nějaký to kempování, tak nehleděte na ty bouřky, které se na nás chystají, tak pozor na tady ty hmyzy, jo? Pač u nás je teda větší šance, že vám vleze do ucha škvor, nebo se to alespoň celý dětství říkalo, ale stejně. Bacha na tu přírodu, jo? To si radši do uší, pusťte další letní hity Shaf a Mambo Italiano právě teď.

0: Tohle jsou Elton John a Dua Lipa. Přeju vám krásný večer z Hitrádia. A taky krásný pátek. Doufám, že už máte nohy nahoře, pohodička, možná nějaký drinčík, něco dobrého k tomu, hlavně žádný stres. No, pokud přece jenom jste třeba teď v práci, držte se, to zvládnete a aspoň víte, že bez vás to prostě nejde. A my si k tomu navíc dáváme ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Za chvilku třeba tohle. Společně s Debbie se dotkneme slunce, k tomu PH Electro nebo Maxar, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Zbytečná pecka Another Night, Mexar a Real McCoy v éteru Hitradia. Přeju krásný večer, zpátky do roku 2026. No a prosím vás, asi jste si všimli, že zemřel norský král a Norsko už má tak nového krále, jeho syna. A vlastně nejvíc takový zajímavý na tom celým je to, kdo je jeho žena. Jo, on totiž na v podstatě i přes námitky veřejnosti a tak dále, tak si vybral poměrně kontroverzní ženu s tím, že teda ona už, když se potkali, tak byla matka samoživitelka a hlavně za sebou měla dost divokou minulost, jakože hodně divokou, hodně večírky, hodně zakázaný látky a tak jo. No a mně z toho plyne jedno naprosto zásadní poučení, že za prvý opravdu pohádky se dějí, protože z téhle dámy z Mette-Marit je dneska vlastně norská královna. Takže ano, dámy, stále máme šanci. Jo, nehledě na to, jestli jste měli třeba nějaký divočejší roky, nehledě na to, kolik je vám let, ještě stále se můžete stát královnou. A já si myslím, že to je ale výborná motivace. Takže hurá na lov princů a k tomu velmi slavná dvojčata. Tohle jsou Veronikas a Untouched.

Jemper Šetě a Self-Aware v éteru Hit Rádia. Přeju všem krásný večer, díky moc, že i dneska jste si nás vybrali za svoje parťáky. Za chvíli 9, já se s vámi tak pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho pátečního večera. Nezapomeňte, že Summer Party, a to znamená, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, jsou s vámi až do nedělního večera. Takže ano, ať už se rozhodnete ten poslední prázdninový víkend trávit jakkoliv, tak ten nejlepší letní soundtrack k tomu máte. Tak se mějte krásně, za chvilku třeba tohle. Geniální letní věc. El Profesor, Bongo Cha Cha Cha, taky Harry Styles nebo Mark Korn. Tak buďte s námi. Ahoj.

0: Vzpamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: Bydlení je pro Česko velké téma a nejen pro Česko. Pokud si hledáte bydlení, víte, jak těžké je najít něco s rozumnou cenou. Případně jak komplikované je si dneska vlastní bydlení postavit. Je to téma i pro samotnou Evropskou unii. Na telefonu je europoslankyně Klára Dostálová. Tak jak velké téma je pro Evropskou unii bydlení?
1: Evropská unie vlastně poprvé začala řešit bydlení jako samostatnou politickou prioritu. Dokonce ustanovila výbor House, který se právě bytové krizi věnuje, protože to se netýká jenom České republiky, opravdu se to týká celé Evropské unie a sama Evropská komise přiznává, že je potřeba prostě postavit miliony bytů, aby vlastně občané Evropské unie měli vůbec kde bydlet, aby prostě mladí lidé měli kde začít, protože porodnost není problém jenom v České republice, ale i v celé Evropské unii, že právě mladí lidé většinou nedosáhnou na to první bydlení a pak samozřejmě odkládají založení rodiny a tak dále.
0: Jaké má Evropská unie možnosti pomoci?
1: Tak samozřejmě pro Brusel je velmi důležité, aby pomohl s reformami, které právě pro to bydlení, aby prostě členské státy mohly začít rychleji stavět, tak jedny z nejdůležitějších věcí jsou pravidla veřejné podpory. To se podařilo změnit v prosinci roku 2025, to znamená města i obce mohou začít stavět jak sociální, tak dostupné bydlení. Pro nás je důležité zejména to dostupné bydlení právě pomocí zjednodušených pravidel veřejné podpory, krát nepotřebují už ani souhlas Bruselu, vyčlenují se na to speciální peníze, fondy, chce se zapojit i Evropská investiční banka, dokonce umožnila v rámci takzvaného midterm hodnocení, to znamená střednědobého hodnocení programového období 21 až 27 vyčlenit speciálně peníze jenom na bydlení. Po roce 2028 budou samozřejmě i v rámci kohezní politiky peníze na bydlení, které si to členské státy musí dát do takzvaných národních regionálních plánů partnerství, takže dělá všechny tyto kroky. My ale nechceme, aby Evropská komise přijímala nějakou speciální legislativu, protože jsme přesvědčeni o tom, že to musí zůstat v kompetenci členských států, to znamená regionů, měst a obcí jednotlivých zemí.
0: A může Evropská unie zlevnit Čechům bydlení?
1: Tak je potřeba samozřejmě říct, že sama Evropská komise žádnou bytovou krizi nevyřeší. Tam je důležité, aby ona prostě zjednodušila a deregulovala ty požadavky, které má, aby se pokusila vlastně, a ona už to dělá, to musím říct, že dělá, snažit se zjednodušit povolovací procesy. My v podstatě i tím novým stavebním zákonem v České republice tomu jdeme hodně naproti, protože ona vlastně prosazuje Evropská komise, aby to bylo všechno pod jednou střechou, aby lidé neběhali po dotčených orgánech jako šílenci. A prostě to stavební povolení netrvalo několik let, zejména na bytové domy, takže to se snaží jako zrychlit, snaží se samozřejmě připravit peníze pro to financování, ale sama tu bytovou krizi nemá jak vyřešit, to samozřejmě musí ty jednotlivé členské státy za podpory těch nástrojů, které Evropská komise může nabídnout. Ať už je to financování, zlepšení pravidel veřejné podpory, ale třeba co my ještě se snažíme tam prosadit je, aby bydlení nespadalo do dluhové brzdy, protože je potřeba si uvědomit, že velká města financují obchvaty, silnice, metra, já nevím, prostě všechny takovouhle velkou veřejnou infrastrukturu a hodně se zadlužují a pak vlastně na to bydlení se pořád posouvá ta priorita dozadu a dozadu a kdyby bydlení nespadlo do dluhové brzdy, tak si myslím, že by ty města se jim taky rozvolnila ruce.
0: Bydlení v Evropské unii a v České republice samotné a také mýtům kolem něj se věnujeme v našem podcastu. Najdete ho na našem webu. Hit

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.
2: Je to všechno.